0: které už od jara navyšují stavy říček a řek, byla by situace ještě hodně závažnější. Jana Kučerová z Povodí Moravy přidává zajímavost. Zhruba tak toto vypadalo i mezi lety 2015 až 18. To byly 4 vele suché roky. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Ministerstvo obrany zrušilo tender na 185 obrněných vozidel za téměř 25 miliard korun s odkazem na ekonomické okolnosti. Zakázka měla zajistit techniku pro ženisty, zdravotníky i vojenskou policii. Opozice krok ostře kritizuje a varuje před oslabením armády i závazků vůči NATO. Podle analytiků a zástupců koalice ale projekt dlouhodobě provázely problémy s financováním, nejasnou dokumentací a nereálnými technickými požadavky armády. Jestli ministerstvo vypíše novou soutěž, nákup odloží nebo osloví konkrétního výrobce přímo, zatím neoznámilo. Americká odsouzenkyně na smrt přežila svou popravu. Vražedkyni Christy Pajkovou nezabily ani 2 dávky ze smrtící injekce. Může zatím stát hned několik důvodů.
2: Na látku ve smrtících injekcích si totiž může člověk vytvořit odolnost, a to za pomocí různých drog. Soudní lékař Jiří Hladík Rádiu Impuls řekl, že je známe jako opioidy. Patří mezi ně třeba heroin.
3: Závislí na těchto látkách, tam vzniká tolerance, takže snesou podstatně vyšší dávky, ale nepředpokládám, když je někdo v celé smrti, že tam může zneužívat tyhle ty látky.
2: Další odborník, toxikolog Viktor Voříšek, ale Impuls upozornil na to, že se s neúspěchem při popravě za pomocí chemických jedů nesetkává poprvé, a nabídnul hned několik variant, jak mohla Christy Pajková uniknout trestu smrti.
4: Máte člověka, který to přežije, má nějakou genetickou výbavu, pak jsou tam ty technologické věci, mohli to mít třeba uložený.
2: Po nepovedené popravě skončila Christy Pajková v nemocnici. Co za neúspěšným trestem smrti stálo, rozkryje definitivně až vyšetřování, které nařídil guvernér státu Tennessee. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě očekáváme i ojediněle slabé přehánky, k večeru bude oblačnosti ubývat. Naměříme 20 až 24 stupňů, na západě spíš jen do 21. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Impuls. Zprávy ve tři. Začínají zprávy, hezký poslech přeje Honza Varga. Cena nafty spadla díky zastropování dolů. Spolu se snížením spotřební daně klesla i o 3 koruny za litr. Mluvčí asociace petrolejářského průmyslu Václav Loula ale v našich impulzech Honzy Benešovského upozornil na to, že podražil benzín.
1: Pokud vezmeme dnešní cenu 46,14, tak tam proti průměru to se zvýšilo o 26 haléřů.
0: Nafta se včera mohla prodávat nejdráž za 48,72 haléřů. Ministerstvo financí bude cenové stropy na jednotlivé dny stanovovat do konce října. Podle Petrolejářské unie způsobí regulace v prvních dnech provozovatelům čerpacích stanic ztráty. Škoda Auto omezuje výrobu. Automobilka to bez podrobností vysvětluje problémy u dodavatele. V dotčených provozech částečně redukuje počet směn. Jak dlouho omezení potrvá, firma neuvedla. Boleslavský deník tento týden napsal, že omezení se týká výroby elektromobilů. Podle serveru je důvodem nedostatek kabelových komponentů vyráběných na Ukrajině. Dodávky podle webu váznou po tom, co se tamní výrobní závody staly terčem ruských útoků. Stavbaři začali u Václavic na Benešovsku razit 838 metrů dlouhou průzkumnou štolu pro budoucí tunel pro střední vrch na středočeské dálnici D3. Práce za téměř 250 milionů korun potrvají do října příštího roku a mají zmapovat nestabilní, rozpraskaný masiv, aby se předešlo komplikacím při samotné ražbě. Jde o 3. ze 7 plánovaných tunelových štol na této trase. Zahájení stavby téměř 60 kilometrů dlouhého středočeského úseku D3 s odhadovanými náklady přes 71 miliard korun plánuje ředitelství silnic a dálnic na rok 2028. Řidičům by měl začít sloužit v roce 2032. Ex-manažer VZP Petr Honěk skončil v čele příbramské nemocnice. Středočeští radní ho odvolali z představenstva v souvislosti s policejním vyšetřováním úniků, citlivých zdravotnických dat a podezření z korupce ve VZP a farmaceutických firmách. Detektivové Honka prověřují mimo jiné praní špinavých peněz. Společně s manželkou měli podle informací médií vložit do bankomatů přes 26 milionů korun. Jeho žena v reakci na to odstoupila z kandidátky ODS v Líbeznicích u Prahy. Honěk jakékoliv nezákonné jednání odmítá, obviněný zatím nebyl a nemocnice ujišťuje, že její běžný provoz a péče o pacienty nejsou ohrožené. V Domažlicích začíná druhá etapa rekonstrukce radnice. Na řadě je další část střechy a věž. Novorenesanční stavba z konce 19. století je památkově chráněná.
2: Loni stavbaři při první etapě rekonstruovali střechu na jižní dvorní straně. Teď je na řadě střecha a věž na severní straně směrem do náměstí. Řemeslníci tam vrátí břidlici a měděný plech. Současnou etapu protáhne obnova zdobných prvků, které musí restaurátoři a řemeslníci sejmout a opravit, případně nahradit poškozené části. Práce za zhruba 30 milionů korun potrvají asi rok. Zároveň se připravuje projektová dokumentace ke třetí etapě, tedy opravě celé fasády. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Domažlice.
0: Bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě očekáváme i ojediněle slabé přehánky, k večeru bude oblačnosti ubývat. Naměříme 20 až 24 stupňů, na západě spíše jen do 21. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let s

počtu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr. Spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík. Na ten však pověsím raději, naději.

si ho hrál. Na víčka od plechovek, na hřeben.

0: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Vláda Andreje Babiše ustála ve sněmovně i druhý pokus opozice o vyslovení nedůvěry. Pro svržení kabinetu hlasovalo 83 opozičních poslanců z potřebných 101. Proti bylo 94 zákonodárců koalice. Třídenní schůze s více než 27 hodinami rozpravy se konala krátce před obecními a senátními volbami. Opozice vládě vyčítala vysoký schodek rozpočtu, neplnění slibů nebo Babišův střet zájmů. Zatímco zástupci koalice označili jednání za předvolební kampaň opozičních stran. Turecká nízkonákladová společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a skupiny Smartwings za zhruba 3,8 miliardy korun. Transakce se uzavřela po získání všech regulatorních povolení, včetně souhlasu českého antimonopolního úřadu, který si vymínil postoupení části letních slotů na lince mezi Prahou a Antalií konkurenci. Spojená flotila čítá přes 175 letadel a dalších 140 má objednáno. Značka Smartwings na trhu zůstává a podle mluvčí aerolinek bude pokračovat ve svém dosavadním provozu i službách pro cestující. Babí léto těší leckoho, radost z něj ale nemají vodohospodáři. Na jihu a východě Moravy například totiž ještě prohlubuje letošní velmi výrazné sucho.
1: Na 40% monitorovacích stanic povodí Moravy je teď aktuálně stav sucha. Mimochodem v centru zájmu je 3800 km vodních toků a 30 přehrad. Nebýt právě přehrad, které už od jara navyšují stavy říček a řek, byla by situace ještě hodně závažnější. Jana Kučerová z povodí Moravy přidává zajímavost. Zhruba tak toto vypadalo i mezi lety 2015 až 18. To byly 4 vele suché roky. Jan Čada a Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Ministerstvo obrany zrušilo tender na 185 obrněných vozidel za téměř 25 miliard korun s odkazem na ekonomické okolnosti. Zakázka měla zajistit techniku pro ženisty, zdravotníky i vojenskou policii. Opozice krok ostře kritizuje a varuje před oslabením armády i závazků vůči NATO. Podle analytiků a zástupců koalice ale projekt dlouhodobě provázely problémy s financováním, nejasnou dokumentací a nereálnými technickými požadavky armády. Jestli ministerstvo vypíše novou soutěž na kup odloží nebo osloví konkrétního výrobce přímo, zatím neoznámilo. Americká odsouzenkyně na smrt přežila svou popravu. Vražetkyni Christy Pajkovou nezabily ani dvě dávky ze smrtící injekce. Může zatím stát hned několik důvodů.
2: Na látku ve smrtících injekcích si totiž může člověk vytvořit odolnost, a to za pomocí různých drog. Soudní lékař Jiří Hladík Rádiu Impuls řekl, že je známe jako opioidy. Patří mezi ně třeba heroin.
3: Závislí na těchto látkách, tam vzniká tolerance, takže snesou podstatně vyšší dávky, ale nepředpokládám, když je někdo v celé smrti, že tam může zneužívat tyhle ty látky.
2: Další odborník, toxikolog Viktor Voříšek, ale Impuls upozornil na to, že se s neúspěchem při popravě za pomocí chemických jedů nesetkává poprvé a nabídnul hned několik variant, jak mohla Christy Pajková uniknout trestu smrti.
4: Máte člověka, který to přežije, má nějakou genetickou výbavu, pak jsou tam ty technologické věci, mohli to mít třeba uložený.
2: Po nepovedené popravě skončila Christy Pajková v nemocnici. Co za neúspěšným trestem smrti stálo, rozkryje definitivně až vyšetřování, které nařídil guvernér státu Tennessee. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě očekáváme i ojediněle slabé přehánky, k večeru bude oblačnosti ubývat. Naměříme 20 až 24 stupňů, na západě spíš jen do 21. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
5: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Začínají zprávy, hezký poslech přeje Honza Varga. Cena nafty spadla díky zastropování dolů. Spolu se snížením spotřební daně klesla i o 3 koruny za litr. Mluvčí asociace petrolejářského průmyslu Václav Loula ale v našich impulzech Honzy Benešovského upozornil na to, že podražil benzín.
1: Pokud vezmeme dnešní cenu 46,14, tak tam proti průměru to se zvýšilo o 26 haléřů.
0: Nafta se včera mohla prodávat nejdráž za 48 korun 72 haléřů. Ministerstvo financí bude cenové stropy na jednotlivé dny stanovovat do konce října. Podle Petrolejářské unie způsobí regulace v prvních dnech provozovatelům čerpacích stanic ztráty. Škoda Auto omezuje výrobu. Automobilka to bez podrobností vysvětluje problémy u dodavatele. V dotčených provozech částečně redukuje počet směn. Jak dlouho omezení potrvá, firma neuvedla. Boleslavský deník tento týden napsal, že omezení se týká výroby elektromobilů. Podle serveru je důvodem nedostatek kabelových komponentů vyráběných na Ukrajině. Dodávky podle webu váznou po tom, co se tamní výrobní závody staly terčem ruských útoků. Stavbaři začali u Václavic na Benešovsku razit 838 metrů dlouhou průzkumnou štolu pro budoucí tunel pro střední vrch na středočeské dálnici D3. Práce za téměř 250 milionů korun potrvají do října příštího roku a mají zmapovat nestabilní, rozpraskaný masiv, aby se předešlo komplikacím při samotné ražbě. Jde o 3. ze 7 plánovaných tunelových štol na této trase. Zahájení stavby téměř 60 kilometrů dlouhého středočeského úseku D3 s odhadovanými náklady přes 71 miliard korun plánuje ředitelství silnic a dálnic na rok 2028. Řidičům by měl začít sloužit v roce 2032. Ex-manažer VZP Petr Honěk skončil v čele příbramské nemocnice. Středočeští radního odvolali z představenstva v souvislosti s policejním vyšetřováním úniků, citlivých zdravotnických dat a podezření z korupce ve VZP a farmaceutických firmách. Detektivové Hoňka prověřují mimo jiné praní špinavých peněz. Společně s manželkou měli podle informací médií vložit do bankomatů přes 26 milionů korun. Jeho žena v reakci na to odstoupila z kandidátky ODS v Líbeznicích u Prahy. Honěk jakékoliv nezákonné jednání odmítá, obviněný zatím nebyl a nemocnice ujišťuje, že její běžný provoz a péče o pacienty nejsou ohrožené. V Domažlicích začíná druhá etapa rekonstrukce radnice. Na řadě je další část střechy a věž. Novorenesanční stavba z konce 19. století je památkově chráněná.
2: Loni stavbaři při první etapě rekonstruovali střechu na jižní dvorní straně. Teď je na řadě střecha a věž na severní straně směrem do náměstí. Řemeslníci tam vrátí břidlici a měděný plech. Současnou etapu protáhne obnova zdobných prvků, které musí restaurátoři a řemeslníci sejmout a opravit, případně nahradit poškozené části. Práce za zhruba 30 milionů korun potrvají asi rok. Zároveň se připravuje projektová dokumentace ke 3. etapě, tedy opravě celé fasády. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Domažlice.
0: Bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě očekáváme i ojediněle slabé přehánky, k večeru bude oblačnosti ubývat. Naměříme 20 až 24 stupňů, na západě spíše jen do 21. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Na dlaní jednu z tvých řas.

čas od času se podívá a řekne, je to dobrý,

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
1: Už to bude 5 let?
0: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
1: To má hodnotu tak 6.
0: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
1: A jo.
2: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Vláda Andreje Babiše ustála ve sněmovně i druhý pokus opozice o vyslovení nedůvěry. Pro svržení kabinetu hlasovalo 83 opozičních poslanců, z potřebných 101. Proti bylo 94 zákonodárců koalice. Třídenní schůze s více než 27 hodinami rozpravy se konala krátce před obecními a senátními volbami. Opozice vládě vyčítala vysoký schodek rozpočtu, neplnění slibů nebo Babišův střet zájmů. Zatímco zástupci koalice označili jednání za předvolební kampaň opozičních stran. Turecká nízkonákladová společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a skupiny Smartwings za zhruba 3,8 miliardy korun. Transakce se uzavřela po získání všech regulatorních povolení, včetně souhlasu českého antimonopolního úřadu, který si vymínil postoupení části letních slotů na lince mezi Prahou a Antalií konkurenci. Spojená flotila čítá přes 175 letadel a dalších 140 má objednáno. Značka Smartwings na trhu zůstává a podle mluvčí aerolinek bude pokračovat ve svém dosavadním provozu i službách pro cestující. Babí léto těší leckoho, radost z něj ale nemají vodohospodáři. Na jihu a východě Moravy například totiž ještě prohlubuje letošní velmi výrazné sucho.
2: Na 40% monitorovacích stanic povodí Moravy je teď aktuálně stav sucha. Mimochodem v centru zájmu je 3800 km vodních toků a 30 přehrad. Nebýt právě přehrad, které už od jara navyšují stavy říček a řek, byla by situace ještě hodně závažnější. Jana Kučerová z povodí Moravy přidává zajímavost. Zhruba tak toto vypadalo i mezi lety 2015 až 18. To byly 4 vele suché roky. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Ministerstvo obrany zrušilo tender na 185 obrněných vozidel za téměř 25 miliard korun s odkazem na ekonomické okolnosti. Zakázka měla zajistit techniku pro ženisty, zdravotníky i vojenskou policii. Opozice krok ostře kritizuje a varuje před oslabením armády i závazků vůči NATO. Podle analytiků a zástupců koalice ale projekt dlouhodobě provázely problémy s financováním, nejasnou dokumentací a nereálnými technickými požadavky armády. Jestli ministerstvo vypíše novou soutěž, nákup odloží nebo osloví konkrétního výrobce přímo, zatím neoznámilo. Americká odsouzenkyně na smrt přežila svou popravu. Vražetkyni Kristy Pajkovou nezabily ani dvě dávky ze smrtící injekce. Může zatím stát hned několik důvodů.
3: Na látku ve smrtících injekcích si totiž může člověk vytvořit odolnost, a to za pomocí různých drog. Soudní lékař Jiří Hladík Rádiu Impuls řekl, že je známe jako opioidy. Patří mezi ně třeba heroin.
4: Závislí na těchto látkách, tam vzniká tolerance, takže snesou podstatně vyšší dávky, ale nepředpokládám, když je někdo v celé smrti, že tam může zneužívat tyhle ty látky.
3: Další odborník, toxikolog Viktor Voříšek, ale Impuls upozornil na to, že se s neúspěchem při popravě za pomocí chemických jedů nesetkává poprvé, a nabídnul hned několik variant, jak mohla Kristy Pajková uniknout trestu smrti.
5: Máte člověka, který to přežije, má nějakou genetickou výbavu, pak jsou tam ty technologické věci, mohli to mít třeba uložený.
3: Po nepovedené popravě skončila Kristy Pajková v nemocnici. Co za neúspěšným trestem smrti stálo, rozkryje definitivně až vyšetřování, které nařídil guvernér státu Tennessee. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě očekáváme i ojediněle slabé přehánky, k večeru bude oblačnosti ubývat. Naměříme 20 až 24 stupňů, na západě spíš jen do 21. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Máme krátce po 6. Adam Kuřica už je s vámi. Přeji hezké páteční ráno, 2. říjen, a naše muzika let 60. až 80. je nachystaná. Pojďme na to, skupina Turbo, písnička Hráč.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Prodírám se mlází a mám těžkou kabelu.

0: Rádio Český Impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté za malou chvíli Dalibor Janda, písnička Snad jsem si jí měl všímat víc.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Proč obyvatelé Islandu nemají rádi svou katedrálu, prozradí cestovatel Jirka Kolbaba o půl druhé. Lubomíra Lipského zažijeme jako důkladného turistu, a to v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. A v naší první ranní páteční hudební dvojici zaspomínáme na textaře Zdeňka Rytíře, více prozradím po půl sedmé. Teď už Dalibor Janda, skladba Snad jsem si měl všímat více. Přeji vám pohodové páteční ráno s rádiem Český Impuls.

0: Dobré ráno, Český Impuls, rádio pro radost ze života do půl sedmé. Naše další muzika let 60. až 80. skupina Karamel, písnička Přízrak 7B. Budeme rádi, když zavítáte i na naše facebookové stránky. Pokud jste aktivní na této sociální síti, najdete nás na adrese www.facebook.com/Český Impuls. My se tam každý den snažíme přidat nový příspěvek, který vy komentujete. Některé z vašich reakcí se dostanou do našeho éteru, protože Facebook Ráda Český Impuls je už v dnešní době prodlouženou rukou našeho vysílání. Ještě opakuju adresu www.facebook.com/Český Impuls. Spojte se tam s námi, aby vám nic neuniklo.
1: Máme ji!
2: Naši novou akuvrtačku.
1: Jen za 799 korun.
2: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
2: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
4: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
6: Desátý Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, pátek, 2. říjen, po půl sedmé. Petra Janů, píseň Už nejsem volná, také uslyšíme Kardinály nebo Valdemara Matušku. Teď už ale rychlý přehled zpráv v podání naší redakce, předávám slovo.
1: Dobré ráno. Úterní útok na škole na Slovensku má druhou oběť, zraněním podlehla žákyně. Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o průkaz pro volby do Senátu. Evropské řeky zaznamenaly nejnižší letní průtoky za více než 30 let. A hokejisté Sparty poprvé v sezóně vyhráli doma, když porazili v předehrávce extraligy České Budějovice 4-2. No a dnes nás čeká polojasná až oblačná obloha, hlavně v západní polovině Čech bude až zataženo a právě na západě a severozápadě Čech se můžou výjimečně objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, přeji hezké ráno. Máme po půl sedmé, pátek, 2. říjen, na řadě je naše první ranní hudební dvojce a my zazpomínáme na Zdeňka Rytíře. Dnes je to totiž 13 let, co nás tento výborný textař let 60. až 80. opustil. My si tedy pustíme písničky, které otextoval. Čeká nás Zimní království v podání Ivan Přenosilové a pak nás také nemine Václav Neckář, nahrávka Šalalalalí. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Rádia Český Impuls přeji pohodové a ničím nerušené vstávání do nového dne. Pátek, 2. říjen do 7. Další hitele 60. až 80. Začneme duetem s tím bláznem s nic nezačínej. Zpívat budou Marie Rotrová a Pavel Bobek. Já se těším na vaše zprávy ohledně počasí. Zavysílejte si společně se mnou. Číslo k nám je 734 787 981. Napište mi, odkud nás posloucháte, jak to vás vypadá s oblohou a teplotou. Textovky sbírám na našem WhatsAppu a nebo prostřednictvím klasické SMSky.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvin.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Úterní útok na slovenské základní škole má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Ve slovenské sněmovně to oznámil předseda parlamentu Richard Raši. Poslanci dívku následně uctili minutou ticha. První obětí 13-letého žáka po útoku nožem byla učitelka. Policie chlapce zadržela. Podezřelý z útoku není kvůli nízkému věku trestně odpovědný. Umístěný byl do příslušného detenčního ústavu. Vláda odolala pokusu o svržení. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně vyslovit nedůvěru kabinetu premiéra Andreje Babiše. Proti vyslovení hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Přítomných 94 zákonodárců koalice přehlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců. Kabinet ANO, SPD a motoristů tak bude dál vládnout s důvěrou dolní komory. Česko zažilo letní teploty i na začátku října. Nejtepleji bylo včera v Českých Budějovicích Rožnově, kde teploměr ukázal přes 26 stupňů Celsia. Letní den s alespoň 25 stupni zaznamenalo dalších 10 stanic, většinou ve středních a jižních Čechách. Rekordní maximum uvedly dvě stanice s délkou měření alespoň 30 let, v Tuhani na Mělnicku a v Byňově na Českobudějovicku. Jiří Prskavec chystá návrat ke kořenům. Náš vodní slalomář se chce po sezóně bez individuální medaile z vrcholných akcí vrátit k věcem, které mu fungovaly dřív. V jeho tréninku se mu zkrátka nevyplatily novoty.
2: Na jaře jsem se zaměřil víc na tu silovou složku výkonu, což se evidentně ukázalo jako ne úplně dobrý. Myslím si, že jsem sice zesílil, ale na té vodě se to moc neprojevilo. Z tohohle pohledu se budu vracet spíš zpátky.
1: Letos zůstal 33-letý slalomář na obou vrcholných akcích bez medaile. Na červencové mistrovství světa v Oklahomě skončil v semifinále, bez medaile pak olympijský šampion z Tokia skončil i v září na mistrovství Evropy. S návratem k tréninkovým kořenům chystá na těchto akcích i návrat na stupně vítězů. No a dnes bude převažovat polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně můžou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 v západní polovině Čech 18 až 21. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 7 hodině. Vítku, děkujeme za zprávy. Uslyšíme se zhruba za takovou půl hodinu. Do té doby muzika let 60. až 80. Nachystaný je Michal David, Pavel Horňák, písnička To se oslaví. Adam Kořica přeje dobré ráno, pátek, 2. říjen. V ranním tématu se zaměříme na Škodu Octavii. Více už za malou chvíli.

0: Za 4 minuty, 7:45, dobré ráno, pátek, 2. říjen, Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli přihodím další muziku let 60. až 80. Jitka Zelenková, písnička Bez lásky, láska není. Pěkné ráno z Nivnice, kde je jasno a 6 stupňů, nám přeje pan Zbyněk, pozdravy posíláme na zpátek a pokud si chcete zavysílat tady na rádiu Český impuls, i vy určitě můžete, vaše zprávy ohledně počasí sbírám na našem WhatsAppu na čísle 734787981 nebo můžete napsat klasickou SMSku.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Páteční ranní impulzovec Krabička nabídne Palaberu v roli moderátora. Uvede nám písničku Čajovna od skupiny Blue Effect a to po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. Dnešní ranní téma bude o autě, konkrétně o škodovce Octavia. 30 let, přesně tolik je letos tomuhle legendárnímu typu automobilu a určitě nás poslouchá někdo, kdo má s Octavií svůj příběh. Jaký je? 604-111-211, to je číslo k nám. Máte doma Octavku, proč je to pro vás ideální auto? Máte s Octavií vzpomínku, na kterou nikdy nezapomenete, třeba z výletu nebo z dlouhé cesty? Určitě zavolejte, první vaše komentáře, reakce zhruba za takových 7-8 minut. Máme za 3 minuty 7:45 a teď už Jitka Zelenková, písnička Bez lásky, láska není. Přeji hezké páteční ráno s rádiem Český impuls, 2. říjen.

0: Přeji hezké páteční ráno z našeho rádia, 2. říjen, blíží se 7:30, do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským, muzika let 60. až 80. a také naše ranní téma. 30 let, přesně tolik je letos Škodě Octavia a my se vsadíme, že každý, kdo teď poslouchá, má s Octavií nějaký svůj příběh. Ať už ji řídil, jezdil v ní jako dítě na zadním sedadle nebo v ní absolvoval první hodinu v autoškole. Mě zajímá, máte doma Octavku a proč je pro vás ideálním autem? Máte z Octavii vzpomínku, na kterou nikdy nezapomenete, třeba z výletu nebo z dlouhé cesty? Byla Octavka vaše první auto? Pamatujete si, jak jste ji poprvé nastartovali? Učili jste se řídit právě Octavii? Nebo vás v ní učil řídit táta, máma nebo partner? Kolik aut jste za život vystřídali a které bylo vaše nejoblíbenější?
1: Ahojky, tak já mám jedničkovou Octavku TDI, odjedil jsem ji v naší rodině od nepaměti. Sice teda začíná trošku kvíst, ale motorově záběhu 300 tisíc. A co to papa? Vás ne teta, ale papa hezkých 5 litrů na 100 kilometrů.
2: Já v té Octavce právě jedu domů, je to rok 2000 a jsem maximálně spokojená.
0: Přejeme šťastnou cestu, co vy a Škoda Octavie 600 411 211, určitě zavolejte, těšíme se na vaše další komentáře, reakce a teď už muzika let 60. až 80. Dobré ráno.
3: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
4: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: 8:30 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Pátek, 2. říjen, přeji hezké ráno. Za malou chvíli triky a pověry. Zpívat budou Petra Janů, Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř písničku Co Čech, to muzikant. Do jakého pátečního rána jste se probudili vy, odkud nás posloucháte, jak to u vás vypadá s oblohou, teplotou, zprávy ohledně vašeho počasí, sbírám na našem WhatsAppu na čísle 734-787-981. Napište mi a zapojte se do ranního vysílání i vy. Můžete poslat klidně obyčejnou SMSku. Naproti mě už kolega Vítek Zábranský. Vítku, hezké ráno i tobě. Ty máš pro nás nejnovější zprávy, je to tvoje.
1: Dobré ráno. Američanka Pajková je po nezdařené popravě smrtící injekcí v kritickém stavu. Soudy zamítly obě žaloby, kterými stavební společnosti Geosan žádala 200 milionů za projekt v Motole. Týden knihoven dnes promění pražskou zastávku nádraží Holešovice ve čtenářské místo. Raketa SpaceX se čtyřčlenou posádkou odstartovala k mezinárodní vesmírné stanici a tenisový turnaj v Římě zavede stejné finanční odměny pro ženy i muže. No a dnes nás čeká polojasná až oblačná obloha, hlavně v západní polovině Čech, tam bude až zataženo. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně můžou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou nejčastěji pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Dobré ráno, pátek, 2. říjen, blíží se 8. hodina, na řadě je ranní téma. Ano, dnes je to takové jako motoristické ranní téma, ale pozor, není to žádná předvolební kampaň, jo, opatrně s tímhle slovem. Každopádně 30 let, přesně tolik je letos Škodě Octavia a my se vsadíme, že jste určitě někdy Škodovku Octavii řídili, minimálně jste v ní jeli a mě zajímá, jestli máte doma Octavku, proč je pro vás ideálním autem, máte z Octavii vzpomínku, na kterou nikdy nezapomenete, třeba z výletu nebo z dlouhé cesty?
1: Já si živě pamatuju, když se mnou začal můj bývalý muž chodit, tak se do jeho úžasné oktávky přizouvalo do papučku. Moje auto v tu dobu bylo traktor. Život u koní se psama, převážení sedel chlupatých od koní, převážení pytlu s obilím, jojo, moje auta byly traktor.
2: Měla jsem to štěstí, že v 16 letech můj první přítel měl úplně starou Octavii. No a pak si můj otec koupil 1.9 Octavii a s manželem jsme potom měli 2, 3 a teď momentálně sedím ve 4.
0: Zavolejte nám z Octavky i vy 604-111-211. Byla Octavka vaše první auto? Pamatujete si, jak jste ji poprvé nastartovali? Učili jste se řídit právě v Octavii nebo vás v ní učil řídit táta, máma nebo partner? Kolik aut jste za život vystřídali a které bylo vaše nejoblíbenější? Těšíme se na vaše další telefonáty do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským do 8. hodiny. Muzika let 60. až 80. je přeji pohodový poslech.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Policisté si dnes posvítí na ilegální tuningový sraz. Ze všech světových stran mají dorazit tisíce upravených aut, která v posledních letech obrážela i další evropské země. Strážci zákona tak budou hlídkovat po celém Česku. Ředitel pražské policie Petr Matějček nám řekl, že se chce zaměřit hlavně na hluk projíždějících závodáků. K tomu pomůže strážcům zákona nový hlukoměr, který získali po několika letém čekání.
2: Vemte si, že máte 10 hodin večer a projede vám centrem města vytuněný auto, tak vám zavolá na 158 10 12 občanů a chce na policii, okamžitě konejte. A my v tu dobu jsme byli bezubí, protože jsme neměli ten nástroj. Dneska, když to budu vědět, že tam mají plánovaný nějaký srazy, tak si tam preventivně ten přístroj a ty naše kluky pošlu a oni zase se budou chovat jinak.
1: Vytuněná auta mají dnes zamířit do Prahy a zítra se přesunou do Brna. Úpravy závodáků jsou často na hraně zákona. Za překročení pravidel přitom můžou policisté řidiči sebrat technický průkaz a auto odstavit. Spojenými státy americkými rezonuje spackan trest smrti. Krista Pajková skončila v kritickém stavu v nemocnici po nezdařené popravě smrtící injekcí. 50letá žena byla k trestu smrti odsouzená už před 3 dekádami za vraždu spolužačky. K popravě došlo až tento týden potom, co selhaly opakované snahy o zabránění trestu. Podle obhájce odsouzené ženy pokus o popravu provázela řada problémů. Třeba zavádění kanily se smrtící látkou trvalo asi hodinu. Obhajoba kritizuje také nedostatky v transparentnosti popravy. O neobvyklém průběhu mluvili i novináři, kteří byli přímo na místě. Odsouzená Američanka je teď v kritickém stavu v nemocnici. Lékaři se jí snaží zachránit. Obhájci žádají guvernéra státu Tennessee, aby trest smrti zrušil a zmírnil ho na doživotí. Knihovnou roku 2026 se stala obecní knihovna v Oldřichově v Hájích v Libereckém kraji. Vybraná byla se 13 nominovaných knihoven z celé republiky. Podle poroty podporuje čtenářství, vzdělávání a dobrovolnické aktivity a propojuje různé generace. Ocenění za významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb získala knihovna Severočeského muzea v Liberci za revitalizaci knihovny. Městskou knihovnou roku 2026 se stala knihovna Třinec. Knihovny mají v Česku tradici od roku 1919. Od roku 1989 jejich počet klesá. Hokejisté Sparty prokletí prolomili. V předehrávaném utkání 7. kola extraligy porazili České Budějovice 4-2 a na 3. pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. Sparta se v tabulce posunula na 4. místo před svého soupeře. No a dnes bude převažovat polojasno až oblačno, víc mraků bude v západní polovině Čech, tam může také místy zapršet. Nejvyšší teploty nejčastěji mezi 20 až 24 stupni. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8. hodině, zdraví vás Adam Kuřica, přeji hezké ráno, pátek, 2. říjen, svátek, dnes slaví dámy se jménem Olivie, pánové se jménem Oliver, pozdravujeme, přejeme vše nejlepší a teď už další muzikale 60. až 80. La Bamba, Josef Laufer, dobré ráno.

0: Rádio Český impuls.
1: Když jde blizá,

Jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat.

like Marianne. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

ho našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Za 3 minuty, 8:45, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Michal David, písnička Decibely lásky. Pátek, 2. října, přeji hezké ráno, dobré ráno, z Jičínska nám přeje pan Jiří, který hlásí 10 stupňů a koukám na náš WhatsApp, píše i paní Eva z Neratovic, která hlásí polojasno a 9 stupňů. Děkuji za spolupráci. Další zprávy ohledně počasí sbírám na čísle 734-787-981 za 8:45.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Jsem dospělý, i když. Budeme rádi, když nám tuhletu větu doplníte. Najdete ji na našem Facebooku www.facebook.com/Český Impuls. Těšíme se na vaše komentáře pod naším příspěvkem. Naše další hudební dvojce nabídne tentokrát kytky v české muzice let 60. až 80. Uslyšíme Zuzanu Burianovou, Milana Drobného a Jaromíra Majera a pak nám také zaspívá Judita Čeřovská. Více prozradím po 8:30. Večer tady na rádiu Český Impuls bude ve znamení hudebních žánrů, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Startujeme společně s vámi po 19. hodině. Za minutu 8:45. Doufám, že máte fajn páteční ráno, 2. října, a teď už naše muzika let 60. až 80. Hitmaker Michal David, písnička Decibely lásky. Pojďme na to.

0: Dobré ráno, pátek, 2. říjen, blíží se 8:30, 30 let. Přesně tolik je letos Škodě Octavia a určitě nás poslouchá někdo, kdo má s Octavkou svůj příběh, ať už jste ji řídili, jezdili v ní jako děti na zadním sedadle nebo v ní absolvovali první hodinu v autoškole. Určitě jste někdy přišli do styku se Škodou Octavií a mě zajímá, máte doma Octavku, proč je pro vás ideálním autem, máte na toto auto nějakou vzpomínku, na kterou nikdy nezapomenete, třeba výlet, dlouhá cesta. Byla Octavie vaše první auto, pamatujete si, jak jste ji poprvé nastartovali, učili jste se řídit právě v Octavii nebo vás v ní učil řídit táta, máma nebo partner, kolik aut jste za život vystřídali a které bylo vaše nejoblíbenější?
1: Měl jsem jednu z prvních Octavii, 1.6, 55 kW. Rok vyrobil byl 1996, v listopad. Najezdil jsem s ní asi 980 tisíc kilometrů, ale při 900 kilometrech se musela vyměnit převodovka.
2: Když jsem zakoupil Škoda Octavii, jedničkovou, ano, bylo to 1.8 turbo, 20 ventil, benzín. Jezdilo to nádherně, to auto, doopravdy. Mohli jste se předjíždět s kýmkoliv, fakt to je kvalitní motor v tom. Ale když jste přidal hodně, měl jste vysoké otáčky, tak to žralo nehorázně jak tank.

0: Vaše další zkušenosti s oktávkou nám můžete zavolat na telefonní číslo 604 111 211. Na 8:30 kolega Vítek Zábranský chystá zprávy. Do té doby muzika let 60. až 80. Dobré ráno.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
6: Počkat, někdo ale chybí.
5: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Dvě minuty po půl deváté posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké páteční ráno, 2. říjen, za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. potěším příznivce Karla Gotta. Čeká nás písnička Oheň v sobě máš, ne, ale oči s něm zaváte. Tak tu písničku si od mistra pustíme, také nabídnu duet Kdo nespívá, nemá hit v podání Lindy a Pavla. Ze všech nejdřív skupina Olympic, písnička Okno mé lásky, to vše ale až po zprávách, které má pro nás kolega Vítek Zábranský. Vítku, hezké ráno i tobě.
1: Dobré ráno. Úterní útok na škole na Slovensku má druhou oběť, zraněním podlehla žákyně. Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o průkaz pro volby do Senátu. Rusko podle starosty Klička znovu zaútočilo na důležitý most v Kyjevě. Hokejisté Sparty poprvé v sezóně vyhráli doma, když porazili v předehrávce extraligy České Budějovice 4-2. No a dnes nás čeká polojasná až oblačná obloha, víc mraku může být v západní polovině Čech. Tam se také výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24, v západní polovině Čech 18 až 21. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tři čtvrtě na devět posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše další ranní hudební dvojice a ta nám tentokrát spojila kytky v českých písničkách let 60. až 80. Zuzana Burianová, Milan Drobný a Jaromír Majer, písnička Kytky se smály. Zuzana Burianová by dnes oslavila 79. narozeniny. My na ní společně zapomínáme. A pak nás také nemine Judita Čiřovská, nahrávka Řekni, kde ty kytky jsou. Pojďme na to, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: a neb ve dvou se to líp

0: Zdravím vás z našeho rádia. Pátek 2. říjen, ráno se nám pomalu blíží ke svému konci. Do 9. do zpráv celou s kolegou Vítkem Zábranským, ranní téma a pak taky ještě nějaká ta muzika, ale 60. až 80. Máte doma oktávku? Proč je pro vás ideálním autem? Máte s oktávkou vzpomínku, na kterou nikdy nezapomenete? Třeba z výletu nebo z dlouhé cesty? Byla Škoda Octavia vaše první auto? Pamatujete si, jak jste ji poprvé nastartovali? Učili jste se řídit právě Octavii? Kolik aut jste za život vystřídali a které bylo vaše nejoblíbenější? 30 let, přesně tolik je letos Škodě Octavia.
1: Octavii mám jedničkovou, tu nejslabší verzi, tu 60 nebo 66. Dávali jsme tam čip, je to připravený jako expediční vozidlo, máme tam nezávislé topení, solární panel a ledničku.
2: Dobré ráno, moje první Octavia, 1.8, 20 ventil, neskutečný auto, neskutečný motor. Prostě bomba. Moje druhá Octavie, byl to 2 litr FSI, neskutečný auto. Motor už taková bomba nebyla, ale jako super. No a teď máme třetí Octavii, 1.6 naftu, no a to je prostě lidovka, to jezdí, nežere.
0: Krásná práce, pozdravujeme, přejeme hezké ráno a teď do 9. další hity 60. až 80.
3: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré dopoledne. Krizové linky v Česku zaznamenávají nový trend. Čím dál častěji se na ně obracejí sami agresoři, kteří mají nutkání někomu ublížit. Krizovým interventům se pak většinou daří takovému násilí zabránit, pokračuje kolega Tomáš Kabát.
2: Třeba na Národní linku pro odvykání volávají například aktéři domácího násilí. Vedoucí služby Michaela Pacáková nám potvrzuje, že zatím jde o jednotky případů, jejichž počet ale roste.
3: Zaznamenávám nárůsty případů mužů, kteří popisují nějaké agresivní myšlenky, které mají, a dál s tím pracujeme a odkazujeme na služby.
2: Daleko víc zkušeností mají na lince důvěry. Na to už se obracejí i lidé, kteří mají nutkání ohrozit třeba skupinu lidí na náměstích nebo na trzích. Vedoucí odborných služeb linky bezpečí Hana Píšová vysvětluje, že krizoví interventi většinou v takových případech dokážou pomoct.
4: Se snažíme zjistit vždycky, co ty klienty k tomu vede, a snížit tu jejich krizi, nasměrovat je na odbornou pomoc, aby se vyhnuli tomu nebezpečí oni a samozřejmě neohrozili nějaké další lidi. Velmi často se to daří, jsou samozřejmě i nějaké vyhrocené situace, kdy musíme kontaktovat integrovaný záchranný systém, aby jsme zabránili nějakému ohrožení většího počtu lidí.
2: Linka bezpečí garantuje volajícím naprostou anonymitu, i proto se agresoři snáze k takovému hovoru odhodlají.
1: Tomáš Kabát, díky za reportáž, jdeme na další zprávu. Obyvatelé Šluknovského výběžku se zlobí. Včera vyšli do ulic kvůli zachování dětského oddělení v rumburské nemocnici. Její provozovatel ho na konci letošního roku plánuje zrušit. Jisté není ani to, zda v regionu zůstane alespoň dětská pohotovost. O tom bude dnes jednat provozovatel s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, která nově chod pohotovostí zajišťuje. Tenisový turnaj v Římě přinese změny. Tenistky budou od nadcházejícího roku dostávat stejné finanční odměny jako muži. Na webu WTA o tom informovala šéfka ženské tenisové asociace Kamilová. Italian Open byl poslední společnou akcí mužů a žen, kde ještě tenisté hráli o vyšší prémie. WTA také snížila hráčkám z první 50 žebříčku povinný počet turnajů za rok ze 6 na 4. No a dnes se na obloze objeví víc mraků, a to hlavně v Čechách. Případné srážky budou ale jenom slabé a výrazné ochlazení meteorologové nečekají. Teploty se budou znovu nejčastěji pohybovat kolem 20 stupňů. Ze zprávy to vše, krásné dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 3 minuty po 9. hodině, zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké a ničím nerušené páteční dopoledne, 2. říjen, muzika let 60. až 80. je opět nachystaná. Tohle je duet Levandulová, Hana Hegerová a Petr Hapka. Zaplať pánbůh, že už je pátek, že se mi takhle plete jazyk. No, špatnou zprávou je, že budu vysílat i zítra ráno. Hezké dopoledne.
6: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesným, s kořicím.

0: Dvě minuty po 9:45 posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Pátek, 2. říjen, doufám, že máte fajn dopoledne. Na našem Facebooku máme takovou menší doplňovačku. Pokračujte ve větě, jsem dospělý, i když a pár teček, tak já už koukám do komentářů. I když jsem jak malé dítě, udělá mi radost i hračka, píše paní Draha Hrášná. Pan Stanislav Holan píše, i když to tak nevypadá. Dále koukám, že pan Miloslav Klíč píše, že i když hrátky s čertem nás baví na dosmrti. Pan Jan Roček píše, i když se chovám jako malý chlapec, tak co vy? Přestože jste dospělí, tak co? Jsem dospělý, i když a pár teček. Budeme rádi, když nám tuto větu doplníte. www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Pátek, 2. říjen, za malou chvíli Eva Pilarová, píseň Láska je láska.
1: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
2: Laminátovou.
1: A voděodolnou.
2: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
2: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
6: V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
5: Sportka od Olvin.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Dvě minuty po půl desáté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pátek, 2. říjen a my si nadále dnešní dopoledne zpříjemníme muzikou let 60. až 80. Jirka Korn, také Karel Zich nebo Krystalky, Irena Kubáková, Jiřina Menšlová, Eva Fatková, zvyšený dřív ale Honza Kaněra, písnička Je statisticky dokázáno z pohádky Princové jsou na draka.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Za minutu 9:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pátek, 2. říjen, přeji hezké dopoledne, do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským. Za malou chvíli Dalibor Janda, písnička Hurikán. 30 let, přesně tolik je letos Škodě Octavii a my jsme dnes ráno zjišťovali, jestli vy s Octavkou máte svůj příběh, ať už jste ji řídili, jezdili v ní jako děti na zadním sedadle nebo v ní absolvovali první hodinu v autoškole. Zajímalo mě, jestli máte doma Octavku, proč je to pro vás ideální auto. To máte z Octavii vzpomínku, na kterou nikdy nezapomenete, třeba z výletu nebo z dlouhé cesty. Byla Octavka vaše první auto, pamatujete si, jak jste ji poprvé nastartovali, učili jste se řídit právě v Octavii. Kolik aut jste za život vystřídali a které bylo vaše nejoblíbenější?
3: Já v té Octavce právě jedu domů, je to rok 2000 a jsem maximálně spokojená.
4: Co se týče Octavek, jedině Škodovka, nejlepší možný auto, sám mám trojkovou. Začal jsem u Škodovky 120, pak Felicie, pak jedničková Octavka, dvojková Octavka a trojková.
5: Moji rodiče si koupili Octavii už přes 60 lety. Jmenovala se Octavie Super, byla červená, byla nádherná a my jsme s ní pojezdili celou Českou republiku.

0: Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Řidičům by se mohlo ulevit. Podle odhadu analytiků budou pohonné hmoty v příštích dnech zlevňovat. Za prvé za to můžou vládní opatření, tedy zastropování marží a snížení spotřební daně na naftu. Právě u dieselu by mělo být zlevnění výraznější. Předpokládají to analytici oslovení serverem novinky.cz. Po vyprodání starých zásob nakoupených před snížením daně by mohla cena klesnout o 3 až 4 koruny na litru. Výrazněji se to zřejmě projeví u čerpacích stanic u dálničních tahů. Další zlevnění by mohl přinést pozitivní vývoj na světových trzích. V posledních dnech klesaly ceny ropy i marže rafinérií. Na totemech čerpaček se to ale projevuje se zpožděním. Navíc další vývoj zůstává nejistý. Dnešní strop na litr nafty je 48 korun a 58 haléřů. U benzínu necelých 46 korun. Maximální prodejní ceny paliv na víkend oznámí ministerstvo financí dnes odpoledne. Experti se stále dohadují kvůli zpackanému trestu smrti. Vražedkyně Kristy Pajková skončila v nemocnici poté, co přežila podání dvou dávek smrtícího jedu. Nejúspěšná poprava Američanky proběhla ve státě Tennessee. K přežití podle soudního lékaře Jiřího Hladíka mohla stačit drobná chyba popravčích. Řekl to v našem vysílání.
2: Každý lék má takzvanou expiraci, kdy projde, protože ta účinná látka se snižuje. No tak jestli to nebylo už po době té expirace a ta účinnost se snížila.
1: Hladík ale tvrdí, že si mohla Pajková ve vězení vytvořit na smrtící jedy odolnost. Toho mohla docílit za pomocí různých drog, které známe jako opioidy. Mezi ně patří například heroin. Dodám, že podle nejnovějších zpráv je odsouzená žena v kritickém stavu. Lékaři poskytují péči k záchraně života. Bydlení je stále méně dostupné, pořízení bytu zůstává nejobtíženější v Praze, ostatní kraje se ale k hlavnímu městu přibližují. Podle analýzy se situace nejvíc zhoršuje právě v krajích, kde jsou byty nejlevnější. K největšímu skoku došlo v Ústeckém kraji, lidé si zde za stejnou částku koupí o pětinu menší byt než před rokem. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz. Pokud ve volbách do Senátu nebudou mít možnost hlasovat v místě bydliště, je třeba žádost dnes doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně je možné si průkaz vyžádat ještě 7. října. První kolo senátních voleb se uskuteční společně s komunálními 9. a 10. října. A jdeme ještě v krátkosti na počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, víc mraků bude v západní polovině Čech. Právě na západě a severozápadě Čech se výjimečně můžou objevit slabé přehánky. Tam bude také chladněji, kolem 18 stupňů, jinde můžou teploty vyskočit až na 24 stupňů Celsia. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 10, po nich vás opět zdraví Adam Kuřica, další zpravodajský servis tady na rádiu Český impuls opět za hodinu. Do té doby česká muzika let 60. až 80. Hana Zagorová, Karel Wagner, duet

0: Zdravím vás z rádia Český M-Pool, se přeji poklidné a ničím nerušené páteční dopoledne do 10:30. Další hity 60. až 80. skupina Olympic, Petr Janda, píseň Bonsoir, Mademoiselle Paris. Kde mají nejužší uličku u nás? Protáhneme se tudy v pořadu Máme Česko rádi, a to o 10:30.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
4: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
5: Sportka od Olvin. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Rychlart Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
7: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
8: Počkat, někdo ale chybí.
7: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Někdo ráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby arp. Když není uhozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Páteční dopoledne, 2. říjen, naše další hudební dvojce nabídne písničky z vojenského seriálu Chlapci a chlapy, více prozradím po 10:30. Teď už startuje pořad, máme Česko rádi. Při toulkách naší zemí se Zanou Kracíkovou zastavíme v Kadani.
1: Máme Česko rádi.
2: A pomůže mi tradičně Miroslav Tausik z klubu českých turistů. Asi nejznámější kadaňskou památkou je Katova ulička. To je průchod v gotickém zdivu, který vede z náměstí ke Katovně. Podle České knihy rekordů je to nejužší ulice u nás. V nejužším místě měří jen 66 cm a dlouhá je 51 metrů. Mirku, opravdu tudy vodí velkat na popravu odsouzenci, jak se říká.
3: Dobrý den, tak to bohužel potvrdit nemůžu. Štěrbina mezi domy sloužila jako odpadní stoka přebytečné vody z rybníků a kašen na náměstí. A pak měla ještě o něco vznešenější roli. Při obraně Kadaně sloužila jako rychlá spojnice městského centra na hradby.
2: Další zajímavou stavbou na území Kadaně je barbakán. Mirku, můžete nám to divné slovo vysvětlit?
3: Tak v podstatě to znamená takové předbraní. Vnitřní opevnění spevňoval ještě druhý okruh a z barbakanu se dalo střílet i do stran. Je to jakýsi výklenek z hradeb, kterým se i prochází.
2: V Kadani, a to přímo na náměstí, zaujme i morový sloup. Je to 250 let starý jehlan se sousoším Nejsvětější Trojice. Mirku, připomeňte prosím, jak vzniklo jméno Kadaň.
3: No, vzniklo, je to spíš taková báchorka. Kadaň měli založit Keltové. Proti sobě na březích řeky prý postavili dvě osady. Jedna se jmenovala Kat a druhá An, tedy dnes Kadaň. Pravděpodobně je to ale vymyšlená legenda. Kadaň asi vznikla až na konci 11. století jako důležitá trhová osada u produ přes Ohři.
2: Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké páteční dopoledne, 2. říjen, blíží se nám 11. hodina. Po zprávách celou už se na vás těší kolega Ludvík Pospíšil. Do té doby naše dopolední hudební dvojce a písničky z vojenského seriálu Chlapci a chlapy. V roce 1988 byl v Československé televizi odvysílán první díl právě seriálu Chlapci a chlapy. My si ho hudebně připomeneme. Čeká nás Iveta Bartošová, ústřední písnička z tohoto seriálu Dva roky prázdnin, a pak nás také nemine Michal Penk, skladba Má daleka. Taky bych asi řekl ústřední píseň. Já si vzpomínám, že vždycky, když jsem na to koukal s dědou a babičkou, tak tam podle mě v každém tom díle zazněly právě tyhle ty dvě písničky. No určitě Má daleka tam jako byla, ne? To bylo vždycky na konci i v těch titulcích. Zkrátka, pojďme na to. Já jsem Adam Kořica, tímto se s vámi loučím. Za sebe vám přeji hezké a ničím nerušené páteční dopoledne. I nadále si ho užijte s naším rádiem. Užijte si celý den v rytmu české muziky let 60. až 80. Já se na vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Čeká nás víkend pro radost ze života. Do té doby se mějte krásně a opatrujte se. Naslyšenou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
3: Hudební dvojice
4: a neb vrána k vráně sedá.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. Policie řeší předvolební nekalé taktiky. Na obecní úřad v Moldavě v Krušných horách vodí podnikatel nové obyvatele. Kvůli obdobné situaci soud po volbách před 4 lety nařídil jejich opakování. V obci ze zhruba 150 voliči je fiktivně hlášených 20 lidí. A další podle serveru Seznam zprávy přehlašují trvalý pobyt do zchátralé ruiny. Policie v souvislosti s nadcházejícími volbami v Ústeckém kraji prověřuje 2 případy z trestně právního hlediska. Policisté si dnes posvítí na ilegální tuning sraz. Ze všech světových stran mají dorazit tisíce upravených aut, která v posledních letech obrážela i další evropské země. Strážci zákona tak budou hlídkovat po celém Česku. Ředitel pražské policie Petr Matějček nám řekl, že se chce zaměřit hlavně na hluk projíždějících závodáků. K tomu pomůže strážcům zákona nový hlukoměr.
2: Myslíte si, že máte 10 hodin večer a projede vám centrem města vytuněný auto, tak vám zavolá na 158 10-12 občanů a chce na policii okamžitě konejte. A my v tu dobu jsme byli bezubí, protože jsme neměli ten nástroj. Dneska, když to budu vědět, že tam mají plánovaný nějaký srazy, tak si tam preventivně ten přístroj a ty naše kluky pošlu a oni zase se budou chovat jinak.
1: Vytuněná auta mají dnes zamířit do Prahy a zítra se přesunou do Brna. Úpravy závodáků jsou často na hraně zákona. Za překročení pravidel přitom můžou policisté řidiči sebrat technický průkaz a auto odstavit. Pražský dopravní podnik vyhlásil tendr s předpokládanou hodnotou 3 miliardy 760 milionů korun na stavbu stanice metra D. Libuš. Chce ji stihnout postavit do roku 2032. To říká aktuální zpráva z ČTK. Další podrobnosti zjišťujeme pro další relaci. Hokejisté Sparty prokletí prolomili. V předehrávaném utkání 7. kola extraligy porazili České Budějovice 4-2 a na 3. pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. Sparta se v tabulce posunula na 4. místo před svého soupeře. No a dnes bude převažovat polojasno až oblačno, na západě může být víc mraků a tam může také slabě zapršet, později odpoledne a večer začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 24, v západní polovině Čech bude o něco chladněji. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásné dopoledne, víkend na dosah, máme tu pátek 2. října. Právě teď bude zpívat Petr Kotwald a já jsem mu líp pospíšil.

0: písničky 60. až 80. let vám hrajeme na Českém Impulzu, za chvíli skupina Katapult a Blues. A Lubomíra Lipského zažijeme jako důkladného turistu. Co to obnáší, tak to uslyšíte odpoledne přesně ve 16:45 tady na Českém Impulzu. Už od 4 hodin vysílá Saša Hemala a přináší scénky a vtipy do vysílání rádia Český Impuls.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Českým z české písničky celý den hraje mi ve vašem televizoru a na chytrém telefonu. Kdo má takovéto chytré rádio s digitálním rozsahem DAB+, tak tam hrajeme taky krásně po celé České republice. Co nás čeká dál? Za chvíli skupina Turbo, Přestáváš snít, no a už za pár minut se podíváme do Impulzovic krabičky, tentokrát vybírá Petr Janda.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Olmerová dospívala na českém Impulzu Čekej tiše, za chvíli už legendární Trezor a Karel Gott. No a tuhle písničku pro nás vybral Petr Janda, je to písnička z Impulzovic krabičky. No a nemusím dodávat, že za pár minut 12. hodina přijdou polední zprávy českého Impulzu.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Já myslím, že Trezor byla první písně Ládi Štajdla. Láda Štajdl vlastně začínal jako rock'n'rollové dítko, hrál na kytaru s Mickey Volkem, s Pavlem Sedláčkem, samozřejmě s Olympikem a s Kdekým. A i v době, kdy začala s Karlem Gottem, v něm té rock'n'rollové krve bylo ještě poměrně hodně. Pokud si pamatuju dobře, Trezor jsme natáčeli v nějakém sklepení na nějaký starý magneťák a na rok 1965 to vyšlo víc než dobře.

0: Cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
2: Dobré poledne. Metro D Libuš v Praze je o kousek blíž. Pražský dopravní podnik už totiž hledá stavitele. Stanice má vzniknout do 6 let. Pražský dopravní podnik vyhlásil tender s předpokládanou hodnotou zhruba 3,75 miliardy korun bez DPH. Cílem je stihnout stanici postavit do roku 2032 tak, aby mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce. Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí a uleví dopravě na jihu metropole. Poblíž klatovského letiště se dopoledne zřítil parašutista. Na místě jsou všechny složky záchranného systému. Podle informací novinek CZ by mělo jít o sportovní výsadek. Dotyčný je cizinec. Nehoda se měla stát mezi Klatovy a Točníkem. Krizové linky v Česku pozorují nový trend. Čím dál častěji se na ně obracejí sami agresoři, kteří mají nutkání někomu ublížit. Krizovým interventům se pak většinou daří takovému násilí zabránit. Pokračuje reportér Tomáš Kabát.
3: Třeba na národní linku pro odvykání volávají například aktéři domácího násilí. Vedoucí služby Michaela Pacáková nám potvrzuje, že zatím jde o jednotky případů, jejichž počet ale roste.
4: Zaznamenávám nárůsty případů mužů, kteří popisují nějaké agresivní myšlenky, které mají, a dál s tím pracujeme a odkazujeme na služby.
3: Daleko víc zkušeností mají na lince důvěry. Na to už se obracejí i lidé, kteří mají nutkání ohrozit třeba skupinu lidí na náměstích nebo na trzích. Vedoucí odborných služeb linky bezpečí Hana Píšová vysvětluje, že krizoví interventi většinou v takových případech dokážou pomoct.
5: Se snažíme zjistit vždycky, co ty klienty k tomu vede, a snížit tu jejich krizi, nasměrovat je na odbornou pomoc, aby se vyhnuli tomu nebezpečí oni a samozřejmě neohrozili nějaké další lidi. Velmi často se to daří, jsou samozřejmě i nějaké vyhrocené situace, kdy musíme kontaktovat integrovaný záchranný systém, aby jsme zabránili nějakému ohrožení většího počtu lidí.
3: Linka bezpečí garantuje volajícím naprostou anonymitu, i proto se agresoři snáze k takovému hovoru odhodlají.
2: Donald Trump přesměroval peníze na pomoc Ukrajině do zemí Latinské Ameriky. Administrativa amerického prezidenta přesunula pomoc za desítky milionů dolarů. Informuje o tom deník The Washington Post. Přesun peněz se pokusili pozastavit senátoři a kongresmeni z demokratické strany, ale neúspěšně. Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace je Němec Franz Reindl. Ve druhém kole volby na Tenerife porazil o 3 hlasy českého kandidáta Petra Břízu. Oba se o funkci šéfa světového hokeje ucházeli už před 5 lety, kdy zvítězil Francouz Tardy. Ten letos pozici neobhajoval. A dodám ještě počasí, dneska čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty 20 až 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: 3 minuty po 12 vám krásné poledne přeje Ludvík Pospíšil. Teď už bude zpívat Petra Janů. Říkej mi.

0: Rádio Český impuls.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

zas já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: fiadru. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Tolik Hana Hegerová v programu Českého impulzu. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Máme 2. října, pátek, svátek dnes slaví Olivie. Takové krásné jméno je dnes v kalendáři. No a co bude večer dávat televize, to nám řekne Saša Hemala. Přesně v 12:30 tady na Českém impulzu.

0: Co objevovat?
1: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
5: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
6: Sportka od Olvinu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Desátý český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív.

0: Pátek 2. října, dnes je to přesně 13 let, co odešel textař Zdeněk Rytíř. No a Zdeňkovi písničky si budeme hrát v naší hudební dvojici, krátce po půl jedné. Teď ale připraven Saša s televizními tipy Českého impulzu.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Už nevím, pokolikáté vám, přátelé, nabízím setkání s příšerkami v animáči Hotel Transylvánie s podtitulem Transformánie. Možná proto, že tentokrát se pokusí zeď Drákuly pomocí Van Helsingova vynálezu se z člověka proměnit v příšeru. To proto, aby mohl se svou ženou zdědit hotel, neb Drákula se chystá odejít na odpočinek. Ale záležitost se vymkne všem přítomným z rukou a Drákula sám sebe a své přátele promění naopak v lidi. Hotel Transylvánie, Transformánie, 20:00 Nova Cinema. Nejvděčnější téma pro pořady na pokračování jsou ty neustálé vztahové propletence, které v případě nového seriálu České televize Na tělo mají vyústit ve sraz maturantů po 30 letech. Připravují se na něj kamarádi, ale jakoby do těchto příprav někdo schválně házel vidle. Konečně se odtajnil velmi tajný Liborův deník, plný oplzlostí a urážek, který někdo zveřejnil na internetu. Na tělo 2010 ČT1. Na Nově vás pozvou ke sledování komediálního dramatu Něco za něco, ve kterém se do svízelné situace dostává Kateřina, která musí podstoupit transplantaci ledviny a nejlepším dárcem se zdá být její manžel. Zda náročnou operaci pro svou ženu podstoupí, uvidíte v komediálním dramatu Něco za něco ve 2020 na Nově. Přeji hezký páteční večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesným, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Víra Špinerová právě dospívala na Českém impulzu, už chystáme zprávy na 13., ale ještě předtím se podíváme na naši hudební dvojici. Bude nám zpívat Ivon Přenosilová svoje Zimní království, no a k tomu Václav Neckář, Šalalalali. No a k oběma písničkám napsal text Zdeněk Rytíř. To tyhle písničky spojuje. No a dnes je to přesně 13 let, co Zdeněk Rytíř už není mezi námi.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
1: Hudební dvojice
5: Anet, co mají písničky společného?

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Dobrý den. Možný zlom nastává v pátrání po matce dvou dětí z Frýdku Místku. Podle neoficiálních informací našla policie tělo v lese u skládky, píše to server iDnes. Policie totožnost nepotvrdila, dnes by ale měla k tragédii zveřejnit nové informace. 38-letou právničku Janu Šerjeníkovou policisté hledají už skoro měsíc. Podle zatím neoficiálních informací se teď čeká na rozbor DNA. Matka dvou dětí zmizela v noci ze 2. září, kdy měla narozeniny na 3. září. Ráno měla odjet na krajský soud v Ostravě, kde pracovala jako asistentka soudce na obchodním úseku. Tam ale nedorazila. Další příbuzná politika velmi výhodně nakoupila byty. Ex-manželka lídra pražské kandidátky Hnutí ANO a kandidáta na pražského primátora Jana Hušbauera loni pořídila dvojici bytů v domě na Břevnově. Jde o komplex, ve kterém si koupil byt i Hušbauerův předchůdce v Hnutí ANO Ondřej Prokop. Podobně jako on, i Hušbauerova bývalá choť pořídila byt za podezřele nízkou cenu. Upozorňuje na to server iHned. Petra Hušbauerová si loni na firmu pořídila dvojici sousedících bytů 2KK za souhrnou cenu 9,5 milionu korun. Jeden obdobně velký byt na stejné adrese se přitom loni prodal za cenu převyšující 10 milionů korun, tedy za více než dvojnásobek. Česko se dneska stane místem ilegálního tuningového srazu. Nejčernější scénář policistů předpokládá několik tisíc vozidel, která mají přijet ze všech světových stran. Dnes zamíří do Prahy a zítra do Brna.
2: Policisté kvůli tuning srazu obšancují celou republiku. Dopravní policista Jiří Tichý upozorňuje, že k účastníkům akce budou nemilosrdní. Auto s nedovolenými úpravami nemá podle něj na silnici co dělat.
3: Jim hrozí zadržení osvědčení o registraci a zákaz další jízdy. Můžeme to řešit případně na místě, je tam sankce do 3,5 tisíce, ale je tam za to 6 bodů do karty řidiče.
2: Ilegální sraz závodáků se v posledních letech konal i v jiných zemích v Evropě a obyvatelé v jeho dějišti to často odnášeli hlukem nejen v době nočního klidu. Třeba policisté v hlavním městě se tak vybavili novým hlukoměrem, který si pochvaluje ředitel tamních strážců zákona Petr Matějček.
4: Vzhledem k tomu, že to jsou vozidla všecko milionové hodnoty, tak samozřejmě oni si hlídají to, aby měli technický stav v pořádku všecko. Akorát ten hluk byl do té současné doby neměřitelný.
2: V akci bude taky vrtulník s termovizí, drony a kvůli očekávané spoustě řidičů ze zahraničí čeká mimořádná směna i na příslušníky cizinecké policie.
1: Ve Francii se to zvrhlo. Při studentských demonstracích a blokádách, které přešly v násilnosti podněcované výtržníky, byla podle úřadu poškozena zhruba 100 středních škol. Některé regiony také oznámily škody v desítkách milionů eur. Vláda znepokojů, kvůli kterým byly zadrženy 100 lidí a zraněny 100 policistů, viní radikální levici. A přidám i počasí na zítřek. Sobota 3. října bude jasná nebo skoro jasná. Naměříme 20 až 24 stupňů Celsia. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 3 minuty po 13. hodině, pátek 2. října, to už je praktický víkend, ten nám začne každým okamžikem. Právě teď Iveta Bartošová, Karel Černoch a já jsem

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Babi, tentokrát muž, František, Ringo Čech, to byla Perníková chaloupka. No a za chvíli Hospůdko známá a Jaromír Majer. Tady na Českém Impulzu vám hrajeme české písničky celý den. Proč obyvatelé Islandu nemají rádi svou katedrálu? No, to je otázka. A my se dozvíme odpověď od našeho cestovatele Jirky Kolbaby. Jirka se ozve přesně v 2:30 na rádiu Český Impuls.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 120.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

Kráčel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospodí.

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, má.

0: Páteční odpoledne v programu Českého Impulzu, popu druhé skupina Katapult a před námi hit Jen jednou dostat šanci. Ještě předtím jedeme na Island. Budeme mluvit o stavbě, kterou domácí nemají rádi, o to radši ale mají turisté.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Na Island většina dobrodruhů míří za sopkami, za ledovcem, za velrybami, ale my dnes budeme mluvit o jedné stavbě, která je velmi významná pro Islanďany. Je v hlavním městě Reykjavíku a je to katedrála. Proč zrovna, Jirko, katedrála tě zaujala na Islandu?
3: Já musím říct, že ona je velmi významná a představ si, ona je také neoblíbená těmi Islanďany, ale je obdivována většinou turisty, kteří do země přijedou a každý, kdo navštíví hlavní město, tak nemůže minout často i návštěvu tady tohoto místa, protože ta katedrála se jmenuje, a teď pozor, Hallgrímskirkja. Je to největší chrám v zemi, je to opravdu velkolepé dílo. Ta stavba byla započata, představ si, těsně po válce v 45. roce a je to dneska věž, která má 73 metrů. Je to taková raketa, nesmírně zvláštní, moderní, nečekaná architektura, která nás zaskočí. Betonová architektura.
2: A ty jsi říkal, že je řadou Islanďanů také neoblíbená. To z jakého důvodu?
3: Asi se pravděpodobně v té době zvláště ta stavba zdála příliš extravagantní, málo konzervativní. Ona skutečně konzervativní není ještě ani dnes.
2: Ta katedrála tady v současné době v těchto dnech primárně slouží k bohoslužbám nebo má ještě nějaké další účely?
3: Je tam velká vyhlídková terasa nahoře v těch 73 metrech a stojí za to tam vyjet výtahem a rozhlédnout se. Jsou tam panoramatické výhledy na město a můžeme se tam také stavit v návštěvnickém centru a případně si tam koupit nějaký suvenýr a můžeme obdivovat koncerty na 15-metrových úžasných varhanech, které se tam právě pořádají pro širokou veřejnost a i také pro turisty. Skutečně zvláštní, tichá, důstojná atmosféra v betonovém moderním chrámu.
2: Jsme na Islandu, byli jsme v Reykjavíku a obdivovali jsme místní katedrálu. Jirko, připomínám, jak se jmenuje Jirka, si musel poznamenat ten název, takže se vůbec do toho nebudu raději pouštět.
3: Jmenuje se Hallgrímskirkja.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v tom.

0: Páteční odpoledne na Českém impulzu, ještě jednou se podíváme do kalendáře, máme 2. října, dnes by 79. narozeniny oslavila zpěvačka, herečka Zuzana Burianová. Určitě všichni znají Bohunku s řetězem ve filmu Vesničko má středisková. No a tentokrát nám Zuzana Burianová bude zpívat spolu s Milanem Drobným a Jaromírem Majerem. Před námi je písnička Kytky se smály. No a přidáme ještě 2. kytkovatou písničku. Prostě kytky v českých písničkách, to je hudební dvojice, která je před námi. Judita Čeřovská, Řekni, kde ty kytky jsou.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Hudební dvojice
1: Aneb, jak

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Dobré odpoledne. Agresoři se čím dál častěji obracejí na linku bezpečí. V posledních letech přibývá volání, kdy se sám násilník svěří se svým nutkáním někomu ublížit. Podle vedoucí odborných služeb linky bezpečí Hany Píšové se většinou krizovým interventům daří takový či násilníkovi rozmluvit.
2: Mají nějaké myšlenky na to, že by ublížili nejenom sobě, ale třeba i jiným lidem a někomu ve svém okolí, nebo mluví třeba i o tom, že mají myšlenky na to, že chtějí ohrozit nějaký větší počet lidí, například někde na náměstích, na trzích a podobně. My se snažíme vlastně zjistit vždycky, co zatím je, co ty klienty k tomu vede a snížit tu jejich krizi.
1: Linka bezpečí garantuje volajícím anonymitu, i proto se agresoři snáze k takovému hovoru odhodlají. Voda v lokalitách zásobovaných z vodojemu Odolena voda je znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost. Policisté hledají 12-letou dívku. Natálie Zibová dopoledne utekla z psychiatrické nemocnice v Opařanech na Písecku. Podle všeho utekla do lesa směrem na Staré Sedlo. Podle lékařů si může ublížit. Nike chystá další propouštění. Americký výrobce sportovního oblečení a obuvi tak plánuje do 5 let ušetřit v přepočtu 54 miliard korun. Kolika zaměstnanců se změny dotknou, zatím společnost neuvedla. Rozhodování o konkrétních pozicích má začít příští rok. Při dopravní nehodě v americkém Wyomingu zemřeli 2 Češi. Další český občan se zranil, uvedlo to české ministerstvo zahraničí. Tragédií se zabývá český generální konzulát v Los Angeles. Petr Bříza zůstává druhým mužem světového hokeje. Na kongresu Mezinárodní hokejové federace totiž obhájil post viceprezidenta. 61-letý český funkcionář nejprve prohrál v boji o místo šéfa hokejové federace. V následujícím hlasování už ale uspěl. A ještě přidám počasí. Na zítřek naměříme až 24 a bude slunečno. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Standa Procházka, celá škola už to ví, první písnička po 14. Jas.

0: Petr Rezek dospíval na českém Impulzu, Viktor Sodoma bude zpívat za chvíli, před námi je žárlivý Kakadu. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Kde mají nejužší uličku u nás? Protáhneme se tudy, máme Česko rádi. No snad protáhneme. Bude to přesně v 14:30 tady na českém Impulzu.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
3: Desátý český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Hezké páteční odpoledne s českého Impulzou. Za chvíli po půl třetí hrajeme Vianu Bartošovou a písničku Pojďte se zbláznit. Při toulkách naší zemí se s Hanou Kracíkovou zastavíme v Kadani.
1: Máme Česko rádi.
2: A pomůže mi tradičně Miroslav Tausik z Klubu českých turistů. Asi nejznámější kadaňskou památkou je Katova ulička. To je průchod v gotickém zdivu, který vede z náměstí ke Katovně. Podle České knihy rekordů je to nejužší ulice u nás. V nejužším místě měří jen 66 cm a dlouhá je 1,50 metrů. Mirku, opravdu tudy vodí velkat na popravu odsouzenci, jak se říká.
3: Dobrý den, tak to bohužel potvrdit nemůžu. Štěrbina mezi domy sloužila jako odpadní stoka přebytečné vody z rybníků a kašen na náměstí. A pak měla ještě o něco vznešenější roli. Při obraně Kadaně sloužila jako rychlá spojnice městského centra na hradby.
2: Další zajímavou stavbou na území Kadaně je barbakán. Mirku, můžete nám to divné slovo vysvětlit?
3: Tak v podstatě to znamená takové předbraní. Vnitřní opevnění zpevňoval ještě druhý okruh a z barbakanu se dalo střílet i do stran. Je to jakýsi výklenek z hradeb, kterým se i prochází.
2: V Kadani, a to přímo na náměstí, zaujme i morový sloup. Je to 250 let starý jehlan se sousoším Nejsvětější Trojice. Mirku, připomeňte prosím, jak vzniklo jméno Kadaň.
3: No, vzniklo, je to spíš taková báchorka. Kadaň měli založit Keltové. Proti sobě na březích řeky prý postavili dvě osady. Jedna se jmenovala Kat a druhá An, tedy dnes Kadaň. Pravděpodobně je to ale vymyšlená legenda. Kadaň asi vznikla až na konci 11. století jako důležitá trhová osada u produ přes Ohři.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Moje písničky hrají na rádiu Český impuls. Poslouchejte. Váš Jaroslav Uhlíř.
1: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: však nedlo zélo.
1: I takhle hraje Český impuls.
2: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tolik malý návrat do dětských let, teď už ale pojďme mezi dospělé, před námi je písnička Simplozovic krabičky, tentokrát vybírá Helena Vondráčková. A hrát si budeme Václava Neckáře písničku Kdo vchází do tvých snů, má lásko. Za pár minut 15. hodina budou tu zprávy na Českém Impulzu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: Písničku Kdo vchází do tvých snů, má lásko, napsal už zapomenutý anglický zpěvák Peter Sarsted. A pokud vím, Vašek Neckář v originále moc miloval. Přesto mu trvalo několik let, než přemluvil Zdeňka Rytíře, aby mu k ní napsal text. To známe. Říká se, že pak jednoho dne Zdeněk přišel a měl ho za čtvrt hodiny hotový. Tak to někdy bývá s písničkami. Dlouhou dobu nevíte, jak k ní přistoupit a najednou v určitém okamžiku se vám rozsvítí. Tak to je Vašek Neckář v roce 1973.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Dobré odpoledne. Policisté našli tělo pohřešované ženy z Frýdku Místku. V poledne to potvrdili výsledky zkoumání DNA. 38-letá matka dvou dětí odešla ze svého bytu v noci ze 2. na 3. září bez mobilu a dokladů. Od té doby po ní pátrali policisté. Podle soudního lékaře odpovídá rozklad těla ženy tomu, že zemřela v den, kdy ji začala rodina pohřešovat. Na místě nálezu zároveň byly i věci, které si odnesla z bytu, tedy nože a svítilna. Náměstek ředitele ostravské kriminálky Martin Lichý upřesňuje, že vyšetřovatelé přivedli na stopu kamerové záznamy.
2: Jich bylo 2000 hodin záznamů, takže jsme je postupně rozpletali a ukázalo nám to směr, kterým paní Jana šla, takže jsme to rozvinuli, to další pátrání tam. Výraznou měrou na dohledání těla se podílel služební pes na vyhledávání mrtvou.
1: Policisté našli tělo v těžko přístupném terénu nedaleko skládky u Frýdku Místku. Na případu policie dál pracuje. Nedá se 100% vyloučit cizí zavinění. Kriminalisté proto ještě detailně zkoumají způsob úmrtí. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je opět pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost, uvádějí vodárny. Voda se nesměla pít od minulého čtvrtka, kdy v ní vodohospodáři zjistili nadlimitní koncentraci olova. Omezení se týkalo 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Co vodu zamořilo, není jisté. Jedním z možných zdrojů je nedaleká skládka. Pražští kriminalisté pátrají požáři ze Smíchova. Zatím neznámý muž brzo ráno v ulici na Valentince zapálil luxusní vůz Rolls-Royce. Majiteli tím způsobil škodu přesahující 1 000 000 korun. Na webu policie zveřejnila záběry podezřelého, který má na obličeji respirátor a žádá veřejnost o spolupráci při pátrání po něm. Za poškození cizí věci hrozí pachateli až 3 roky za mřížemi. Poslanci ve Španělsku jednají o větší ochraně nájemníků. Tisíce lidí proto protestují v Madridu před parlamentem, který má dnes hlasovat o 2 vládních návrzích. Očekává se, že tyto právní normy, které si vynutilo občanské sdružení pořádající už přes týden v hlavním městě i jinde v zemi protesty, schváleny nebudou. Někteří poslanci z vládní koalice jsou podle místních médií pro, aby se v takovém případě konaly předčasné volby. Po nich volá opozice už řadu týdnů kvůli migrační krizi v Seutě. A přidám i počasí na zítřek, sobota bude jasná nebo skoro jasná, teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů Celsia. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tolik zprávy ve 3, teď už je připravená další písnička Dalibor Janda. Já jsem Ludvík Pospíšil, přeju vám dobré odpoledne.
4: Dej

0: Karel Zich na Českém Impulzu. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. A už za chvíli se pustíme po řece lásky s Marií Rotrovou. No a taky pro vás chystáme Lubomíra Lipského. Toho tentokrát zažijeme jako velmi důkladného turistu. Jak se to projeví, tak to si můžete poslechnout už za hodinu. Od 4 hodin vysíláme Scénky a vtipy. A ty pro vás moderuje Alexander Hemala od pondělí do pátku na Českém Impulzu.
1: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195
2: laminátovou
1: a voděodolnou,
2: která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
2: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90 a Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Odpolední program Českého impulzu, hrajeme české písničky celý den, hned po půl to bude Karel Černoch, Dej mi svou ruku prázdnou. Máme tu pátek 2. října, v tento den ale v roce 1988 byl v Československé televizi odvysílán první díl seriálu Chlapci a chlapy. No a my si zahrajeme písničku z tohle seriálu, no vlastně 2 písničky, tedy obě, protože seriál měl titulky jak na začátku, tak na konci. Bude to v naší hudební dvojici po půl čtvrté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Pátek na Českém Impulzu, za chvíli po 16. hodině vyplní scénky a vtipy. Těší se na vás Alexander Hemala. Já, Ludvík Pospíšil, vám popřeju krásný víkend, který je před námi. Uslyšíme se. No a teď mám pro vás ještě naši hudební dvojici, tentokrát s písničkami z vojenského seriálu Chlapci a chlapy. Iveta Bartošová, Dva roky prázdnin, a potom Michal Penk, Má daleka. Připomínám, že tenhle seriál měl premiéru v Československé televizi na den přesně v roce 1988. Naschledanou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
3: Hudební dvojice
11: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Dobré odpoledne. 38 měst a obcí spojí komunální volby s místními referendy. 21 místních hlasování se bude věnovat větrným elektrárnám a takzvaným akceleračním zónám. Tématem jiných pak bude například zachování železničních přejezdů. O tom se bude rozhodovat v Záhorovicích nedaleko Uherského Brodu. Větrným elektrárnám se budou věnovat místní referenda ve středních Čechách na Benešovsku, konkrétně v Petroupimi, Teplíšovicích a Soběhrdech. Komunální volby a první kolo senátních voleb proběhnou za týden 9. a 10. října. Tělo nalezené ve Frýdku Místku patří pohřešované 38leté ženě, potvrdila to policie. Po matce dvou dětí pátrala téměř měsíc. Tělo leželo v lese u skládky. Policii sem dovedli kamerové záznamy. Už dřív kriminalisté řekli, že pohřešovaná žena nebyla před svým zmizením v dobrém psychickém stavu. Podle šéfa moravskoslezských policistů Tomáše Kužela museli totožnost pohřešované potvrdit testy DNA.
1: Dnes ve 12 hodin v poledne jsme se dozvěděli od odborníků, že tělo, které jsme včera našli při pátrací akci, je tělo pohřešované Jany Šerejníkové, která byla pohřešovaná od 3. září letošního roku. Na celibici dále ještě policie České republiky bude pracovat. Zkoumáme v současné době i způsob úmrtí.
0: O přesných příčinách úmrtí nechtěli policisté spekulovat, potvrdili ale, že v blízkosti těla našli nože, které zmizely z domácnosti pohřešované. Zároveň zatím nevyloučili ani cizí zavinění. 3 muže podezřelé z plánování teroristického útoku zadržela policie na západě Německa. Agentura DPA uvádí, že měli blízko k teroristické organizaci Islámský stát. Policisté je sledovali už od začátku roku. Zasáhnout se rozhodli, protože vzrostlo riziko, že trojice plány na útok uskuteční. Zadrženými jsou 33letý Němec, který konvertoval k islámu, a 2 Syřané ve věku 20 a 24 let. Vedoucí Třinec se posnaží o 7. vítězství. V 7. extraligovém kole proti hokejistům Litvínova bude od 17 hodin usilovat o udržení neporazitelnosti. Třinečtí hokejisté tedy můžou přidat 7. výhru a pokud by to zvládli v základní hrací době, vyrovnají rekordní zápis z úvodu sezony 2024-25, kdy za 7 startů nestratili ani bod Litvínov. Před svými diváky oceláři uspěli už 4x a nastříleli 23 branek. Mezi 5. a 6. hodinou odpoledne začne i dalších 5 utkání 7. extraligového kola. A ještě počasí, zítra naměříme 20 až 24 stupňů a bude slunečno. Dobrý den přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Přeji hezké páteční odpoledne, přátelé, a vítám vás u našeho zábavného pořadu Smějeme se. Pokud vás rozesmějeme, tak samozřejmě budeme jen a jen rádi. Včera jsme si připomněli Den seniorů a pokud se dobře dívám do kalendáře, tak uplynulo již 11 let, co nás navždy opustil skvělý herec a také bavič Lubomír Lipský. A to byl senior, jak se sluší a patří. Byl činný a rtuťovitý až do posledních dnů svého života. Však si ho také za maličkou chvíli připomeneme, ale až poté, co nám Jana Kratochvílová dospívá jeden ze svých největších hitů, který se jmenuje Ve stínu kapradiny. Tak ještě jednou příjemné prožití pátečního odpoledne.

0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
1: Chemie se stala mým hobby, nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvaly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde na rozum. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, že mi to nejde na rozum.
2: Tak to byl Pavel Dobeš a jeho Zum Zum. Já už jsem to připomínal, že dnes je tomu 11 let, co odešel Lubomír Lipský. No, nicméně, až vy, přátelé, půjdete na Křivoklát, tak nikdy se na cestu neptejte právě Lubomíra Lipského. Totiž tím nešťastníkem byl Jirka Lír. A teď si můžete poslechnout, jak si právě tento skvělý herec vypil šálek zoufalství až do dna. Tuto malou skeč napsala paní Fan Vavřincová.
3: Hele, dobrý den, dědo.
4: Dobrý.
3: Horko, víte?
4: Horko? Tomuhle říkáte horko? Drahý pane, já pamatuju takový horka, že jsme slepici museli dávat do kukaní pytlíky s ledem, aby nám nesnášeli vejce natvrdo. To byly horka, pane.
3: Dobrý. Prosím vás, jdu dobře na Křivoklát.
4: A v 31. pane, to byly takový hice, že když náš pes honil zajíce, tak šli oba krokem. To byly horka, zlatý horka, pane.
3: Ano, já jsem se vás ptal, jestli se tady dostane na Křivoklát.
4: Na Křivoklát, tadyhle tudy, pak to jdete úplně špatně, člověče, pak tadyhle tudy na Křivoklát.
3: Já to tady totiž neznám, víte, já nejsem zdejší.
4: No jo, to pozná malý dítě, že to tady neznáte. Jo. Ale pak tadyhle tudy na Křivoklát, a ještě, že jste se mě zeptal, protože to byste tady jináč bloudil až do rána. A nakonec byste přišel stejně úplně. Někam jinam. Víte, kam byste přišel?
3: To nevím.
4: No tak to vidíte. Někam úplně jinam. Drahý pane, nejhorší je, když v životě člověk někam jde a neví kam.
3: Jenomže já to vím, já bych se rád dostal na Křivoklát, proto se vás ptám, kudy se tam dostanu.
4: No, to já vám povím, já to tady moc dobře znám, víte.
3: Jo?
4: Ne, že bych byl zdejší, já jsem rodák z Broumovic. Z Broumovic, ale tady jsem přes 40 let.
3: Jo.
4: Já jsem se sem přiženil nešťastnou náhodou.
3: No tak to je dobře, že to tady tak dobře znáte.
4: No jo, já tady znám každý kámen jako svý boty.
3: Jo.
4: A zase boty jako svůj vlastní kámen.
3: Tak to je zajímavý, co mi tady povídáte, ale já bych přece...
4: No, hlejte, zase to moc zajímavý to není, když uvážíte, že jsem tady přes 40 let. Zajímavý by to bylo, kdybych to tady po těch 40 letech vůbec neznal.
3: To je pravda, jenomže vy to tady naštěstí dobře znáte, takže mi můžete říct, kudy se dostanu na křivoklád, protože já nejsem zdejší.
4: Dobře znám.
3: Já jsem totiž z Prahy, víte?
4: Promiňte, že vás ruším, nezapomeňte řeč, ale když tak na vás koukám, nejste vy z Prahy?
3: Jsem?
4: No.
3: Jak to víte?
4: No, to já se kouknu a hned poznám. Vy totiž všichni máte takovej žluto-zelený ksicht. Něco jako povadlá kapusta. Nic vezlím, víte, ale já když vidím takovouhle strašidelnou vizáž, jako máte vy, tak si řeknu, vyda zase jeden chudáček nedůživej z Prahy.
3: No,
4: no nic vezlím, nic
3: tak
4: vezlím.
3: Vidíte, proto jsem se vydal do přírody, abych se nadechal čerstvého vzduchu.
4: No,
3: rád bych se dostal na křivoklád, abyste mi řekli, kdy se tam dostanu.
4: A co tam budete dělat, kromě toho čerstvého vzduchu?
3: No, jdu na vejlet, abych se tam nadechal čerstvého vzduchu.
4: No nic myslím, že se vás ptám, víte, to já vám rád poradím, já to znám všude, když chcete na křivoklád, tak vám řeknu na křivoklád, kdybyste chtěli na Líšnici, tak vám řeknu, sakra, nechtěl byste jít na Líšnici?
3: Co bych dělal, prosím vás, na Líšnici?
4: Tam je vzduch, drahej pane, a pivo jako křen, zeťák ho tam šenkuje, jestli vám můžu dobře radit, jděte na Líšnici, to se dáte, helejte, takhle vlevo.
3: No moment, já nechci na Líšnici, já chci na křivoklád a když jsem si řekl, že půjdu na křivoklád, tak tam taky dojít musím.
4: No prosím, když musíte, tak musíte, to já vám to neberu, já toho znám tady všude, když chcete na křivoklád, tak mám řeknu, na křivoklád, když byste chtěl na Líšnici, tak mám poradit na Líšnici. Když já znám to kolem, ve všem okolí dobře, když jak říkám, tak já nejsem zejší, já jsem z Broumovic, víte, rodák z Broumovic. Safran, nebyl byste tam někdy?
3: Kde, prosím?
4: Broumovice,
3: pane,
4: Broumovici.
3: To nevím, kde to vůbec je, mě to taky nezajímá a Broumovice mě vůbec nezajímají. Řekněte mi, kde, kudy se dostanu na křivoklád.
4: Víte, mě pořád vrtá hlavou, že vy jste mi takový nějaký povědomý. Tak vážně, jste nebyl v Broumovicích?
3: Bude bych vám
4: nepovědomý. Neměl jste tam před první světovou válkou, neměl jste tam trafiku? V Broumovicích, tam byl jeden takový chlapík.
3: Bude bych vám nebyl povědomý, tady na mě půl hodiny koukáte.
4: A víte, že to je možný? No jo, konečně, když vy jste z Prahy, tak jak bych vás možná z Broumovic? Zvláště, když už jsem tam přes 40 let nebyl.
3: Dědo, vy máte nervy ze železa.
4: No jo, a víte, čím to je, mladý pane? Že já mám nervy jako ze železa.
3: Vy máte nervy ze železa, ale já mám nadranc. Řekněte mi, a naposled se vás ptám, kudy se tam dostanu?
4: A kam, prosím vás?
3: Na Karlštejn.
4: Na Karlštejn, to jdete.
3: Co to povídám, na křivoklád?
4: Jo, na křivoklád. No vidíte, konečně rozumná řeč. Tak poslyšte, když vyjdeme tady z toho standpunktu, jak tady sedíme, vezmeme to jako výchozí bod, pak spojnice. Nechtěl byste radši na Líšnici?
3: Já chci na křivoklád.
4: Tak hlejte, abyste nelitoval, pane, tam je vzduch jako křen, pivo jako křen, zeťák, to je taky křen.
3: Já chci na křivoklád.
4: Počkejte, na křivo. No tak to jsou dneska lidi. To bude asi z toho horka. Řve na křivoklád, já chci na křivoklád. A nakonec jde stejně na Líšnici.
5: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
7: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde.

15. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Co by jsem ti pletl včera ještě? Najednou máš vlasy jako len. Třpití se v nich stovky kapek deště. Stávej, už bude den.

0: Lásku z pasáží nám představí skupina Turbo a buď to ty a nebo já, tak to už je jeden z hitů Hany Hegerové. To proto, že na Českém impulzu vám rádi připomeneme písničky, které nás hřály u srdce v 60., 70. či 80. letech.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáno. Někdo z nás to říci...

Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes vysypu si, tvé sny vracím zklamáme.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Ještě tu mám, přátelé, připomínku jedněch nedožitých narozenin. Totiž Nelly Gajerová by zítra oslavila 118. narozeniny. Byla to skvělá herečka a také velmi vtipná dáma. Tentokrát vystoupí po boku Václava Štekla a jak se zdá, tak pro svoji dcerku Zdeňku Hadrbolcovou vybírají manžela. No a když už skoro byla ruka v rukávě, tak nám mladá dáma začala stávkovat. A hádejte kvůli čemu? Bylo to prý kvůli jménu nápadníka. Tak sám jsem zvědav, jak se ten nešťastník jmenoval.
1: Růžovou ti krinolínu koupí tě mé.
2: Pytlík. Zadina. Ponovrš. Ink medulína, vejvara,
3: no.
2: Cákňás.
3: Co?
2: Cákňás.
3: To není jistě jméno.
2: Bude sticha?
3: No jo, tak Dolores, neruš tatínka, víš, jaký má starosti.
2: Takovejch muskejch a nezavadíš vokloudnýho chlapa.
3: Jdi, neříkej.
2: No, podívej. Tak tadyhle.
3: No.
2: Raimund Pytlík.
3: Pytlík.
2: Čekatel úřadu
3: jo.
2: Pro potírání lichvy.
3: Aha.
2: Čekatel Pytlík. Pánové.
3: Jo.
2: Herko Matildo.
3: Co?
2: Nech ten svetr. Ale... To má noc času do?
3: Ale no jo.
2: Tak ten schod.
3: Pytlík, no. No samozřejmě zmačkat, zahodit bez debaty.
2: Dobrý. Co s tím?
3: Počkej. No.
2: Profesorem Zadinou.
3: Zadinou.
2: Zadinou.
3: Počkej, jak je starý?
2: 1,80.
3: To ti to ne. Ježišmarja, a to si dovoluje.
2: Ale on neporád. To je prosina.
3: Jo tak.
2: Přikládá to... foto.
4: Aha. Dovolíš, tati.
2: Počkej.
3: Ukáž, jaký je.
2: No, ne. Buď zrovna sebou cuknul,
3: no, jo.
2: Nebo má odmala šistatou hlavu, víš? Ale jinak je to originál, Matildo, originál. To
3: podívej originál. Se, hlava není vždycky směrodatná, Adolfe, podívej se na sebe.
2: Kdybych měl pitovou hlavu, tak jsem se takhle vyšvih, jo?
3: No a říkám, že ne.
2: Co teda vlastně po mně chce?
3: Ale nic nechci čtít dál a dělej.
2: Tak zadinu pryč.
3: Jo, jo, jo, co pak může po tátovi profesorovi něco dědit, holka?
2: Hleda kružítko.
3: No.
2: Ale Matildo, no. Matildo, ale tadyhle, no. Poslouchej.
3: No.
2: V Páduli bude vaše blahorodí vyhověno mé, je to bude asi žádosti.
3: Jo tak.
2: Ten chlap teda drápe,
3: jo, drápe.
2: Ale sloh.
3: Má, víš?
2: Sloh má.
3: No, je to fajnový. Co?
2: Vynasnažím se, jo. Bych jako...
4: Manžel?
2: Nesklamal důvěru jo. Ve mě skladenou.
3: Jo, skladenou.
2: Skladenou.
3: Jo, tak.
4: S projevem.
2: S projevem nejhlubší úcty.
3: Jo.
2: Ink, medulína.
4: Inženýr, mám inženýr.
3: No, to je prýma, inženýr.
2: Tak to je inženýr,
3: no.
2: Medulína Ivo, civilní geometr.
4: Geometr, tatínko.
3: A ty tomu nerozumíš.
2: Co nám do toho Poláka fráš?
3: No jo, počkejte.
2: No.
3: Civilní.
2: No.
3: To je teda takovej ten...
2: Civilní, no.
3: Civilu.
2: A když to sám píše, tak je to civilní.
3: No tak to nic, ne. Kde pak honem pryč od civila? Nechcem.
2: To je zajímavý. A posledně se zofrňovala táhle nad štábním kapitánem.
3: Ale teď on měl nohy do od...
2: On slouží u dragounu a kvůli tobě si je nechá vyrovnat kladivem asi, že?
4: Ale v klapně vyflápal na javy.
3: Ale mečty pořád.
2: Ty jsi ale vychovala fracka.
3: Dolores, nebuď drzá, ty.
2: Helgo, Matildo, tak já nevím, co se ti vlastně zamlouvá.
3: Mně? Co pak já se vdávám? Jde přeci o Dolores, ne?
2: Ale prosím tě, ta by si nejradši vzala toho jejího políkače mečů, pánové. Taková šoufl existence. Viděla jsi to kdy?
3: No jo.
2: On se opováží nabídnout sňatek mý dceři.
3: Jo.
2: Dceři velkou zedáře.
3: No jo.
2: Špatně polkná je v troubě. Ať tě probírám, jak ty, nejlíp mi pasuje tohle. Jiří Prekekec.
3: Prekekec?
2: Jo. Tovární výroba klózetových míst Engros.
3: Ježišmarja, tati, to ne, to by bylo postud.
4: Nech to, počkej, to je náhodou prýma existence.
2: Artikl, který frčí porád. Na tom se vydělá. Žádná kríze se ho netkne.
4: No tak, ano. To je moc prýma. Počkej, kolik je tomu jistýmu?
2: 650, jo. Vdovec, dceru má vadnou.
4: Vadnou. No to
2: vdanou, pardon.
4: No tak, vdanou. Počkej, to by šlo, on si svoje už užil.
2: Dávno se vybláznil, to je hotový.
4: No, aspoň by se Dolores držel doma.
5: Maminko, prosím tě, brekekecnej, ne, brekekecnej.
4: No bože, prosím tebe, paní brekekecová Dolores. Dolores, aby ses někdy nemenovala hůř. Mně taky nebylo recht, když jsem se měla po svatbě jmenovat Picajdová. Když se o mě ucházel nějaký René Záviš, přílišný hudební spisovatel.
2: Že ses mu neuvázala na krk. Mohli jste mít každý den k obědu ty jeho frmoly, pesmoly a opusy.
4: No, kdyby mi naši nebránili, tak si mě tu neměl, ty Adolfe Picajdo.
2: Abych si taky býval medil, paní příliš Závišlová.
4: A to je hezký.
2: Tak poslední slovo.
4: No.
2: Rekekec nebo ne?
4: Rekekec ne! Počkej!
5: Nebo si zabiju.
2: Jod signál! Zkusíme teda ještě jeden inzerát.
4: Dobře.
2: Ale naposledy, Dolores.
4: Jo.
2: Nebo si nedej pánbu, vemeš někoho z lásky a budeš mít na dosmrti zkažený život. Trdlo.
4: Trdlo.
6: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
7: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
8: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute léto nám poví Lenka.
9: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
8: Blue! First Minute dovolená začíná na BlueStyle.cz.
10: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Chotobuzi 330, Čestlice.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
14: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
15: Sportka od Olvinu.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
3: Dobré odpoledne. Dopravní nehodu Filipa Turka už řeší úředníci na Praze 2. Na odbor dopravních přestupků od policie doputoval spisový materiál, který se červencové kolize poslance týká. Úředníci teď mají nejpozději v 60-denní lhůtě zahájit správní řízení. V něm pak rozhodnou, který ze dvou účastníků nehody na křižovatce IP Pavlova byl jejím viníkem a jakou dostane sankci. Dotyčný se poté ještě může odvolat na pražský magistrát. Voda v okolí vodojemu Odolena, voda je znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost. Z hlediska obsahu olova splňuje stanovené hygienické limity. Je proto vhodná k běžnému užívání, včetně pití a vaření. Ve 13 hodin to uvedly středočeské vodárny. Policie vyšetřuje okolnosti úmrtí ženy z Frýdku Místku. Analýza DNA potvrdila, že jí patří tělo, které včera policisté našli v lese u skládky. Je nařízena pitva. Stav těla odpovídá tomu, že Jana Šerjeníková zemřela v den, kdy zmizela, tedy skoro před měsícem. Už dříve kriminalisté uvedli, že matka dvou dětí nebyla před svým zmizením v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Cizí zavinění její smrti zatím policie nevylučuje. Kyjev se nachází ve velmi dramatické situaci, prohlásil to starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Rusko podle něj ničí městskou infrastrukturu, logistiku, bydlení, sociální zařízení a znovu taky energetiku. Kličko na to upozorňuje v době, kdy Moskva zesiluje vzdušné útoky na Kyjev a zasahla i důležitý most přes Dněpr. V Kyjevě dneska zasedal městský obranný výbor, který podle starosty jednal o fungování města v podmínkách neustálých ruských útoků. Jiří Prskavec chystá návrat ke kořenům. Náš vodní slalomář se chce po sezóně bez individuální medaile z vrcholných akcí vrátit k věcem, které mu fungovaly dřív. V jeho tréninku se mu zkrátka nevyplatily novoty.
4: Na jaře jsem se zaměřil víc na tu silovou složku výkonu, což se evidentně ukázalo jako ne úplně dobrý. Myslím si, že jsem sice zesílil, ale na té vodě se to moc neprojevilo. Z tohohle pohledu se budu vracet spíš zpátky.
3: Letos zůstal 33-letý slalomář na obou vrcholných akcích bez medaile. A přidám i počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Tedy babí léto, jak má být. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
5: Kéž bychom, přátelé, my všichni mohli říci, my máme prýma rodiče, jak to tvrdí v následující písni pan Michal David. A málo mě znáš, tak to už je pan Miroslav Dudáček, který se vám, posluchačům Českého impulzu, po čase připomene.

0: Na Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme též ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Jiří Grossman si jednoho krásného dne posteskl panu Miloslavu Šimkovi, že se tak nějak nemůže seznámit s děvčetem. No a protože pan Miloslav je nejen dobrý parťák, ale také dobrý kamarád, tak hned přispěchal s návodem, jak na to. A vy si ho teď můžete poslechnout.
1: Teď můžeš zkusit inzerci, vykašli se na soutěž.
2: Prosím tě, četl jsi někdy tu rubriku?
1: Čet? Ostatně dobrá polovina inzerátu je mej.
2: To je samý reprezentativní elegán, vznešený, štíhlý, kudrnatý.
1: Vím, co píšu.
2: S dvěma byty, s vlastní tramvají. Můžu tam já napsat, můžu k těm já se rovnat?
1: Dobře, tak nech inzerci stranou a seznam se v kavárně. To je vůbec nejlepší způsob. Já ti dám lekci v seznamování, jo? Tak si představuj.
2: Ano.
1: Představ si, jsme v kavárně, jo, já sedím u stolku, mám třeba pivo a párek, jo, a jsem pohledná ženská, jo, představuješ si to,
2: jo. No tak, kavárnu bych viděl, ale to pohledný děvče se mi ne a ne vybaví.
1: Snaž se, to jsem já.
2: No právě. No, jakou s takou ženštinu vidím?
1: V pořádku, tobě bude stačit. Tak jdeš ke mně a co řekneš?
2: Nazdar, Slávku.
1: Nejsem Slávek, jsem ženská, co řekneš?
2: Aha, promiňte, slečno, není kromě vás v kavárně ještě nějaké jiné děvče?
1: To je výborný, to je skutečně skvělý, to se ti povedlo. A na to ženská vyskočí a vrhne se ti kolem krku. Tak znova, vypadni z kavárny, úplně špatně to bylo. Ještě jednou.
2: Mám zabouknout?
1: Dvakrát. Naposled to zkouším. Jsme v kavárně. Sedím u stolku. Jsem pohledná ženská.
2: No.
1: Ticho.
2: Odložit v šatně.
1: Nepůjdeš k dámě v Hubertusu.
2: Když má párek a pivo.
1: Ticho. Přicházíš ke mně a říkáš. Slečno, je vedle vás místo? Zkus to.
2: Ano. Ustupte číšníku, jdu k dámě. Promiňte, slečno, je vedle vás zaměstnání.
1: Chcete říct si místo? Pomáhám ti,
2: jo. Ano, místo. Pardon, trapně jsem se spletl při pohledu na vás.
1: Tak to jsem přeslech. Je vedle mě místo.
2: Už dlouho, že? A jak se na vás tak dívám, dlouho ještě bude.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Poté, co si vám, přátelé, dovolím nabídnout několik typů televizních typů na dnešní večer, nám skupina Olympik zahraje písničku s takovým hezkým sobeckým názvem Já. A pak už to bude Věruška Špinarová. To vše na Českém impulzu, kde se rádi vracíme ke známým písničkám 60. až 80. let.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Už nevím, pokolikáté vám, přátelé, nabízím setkání s příšerkami v animáči Hotel Transylvánie s podtitulem Transformánie. Možná proto, že tentokrát se pokusí zeď Drákuly pomocí Van Helsingova vynálezu se z člověka proměnit v příšeru. To proto, aby mohl se svou ženou zdědit hotel, neb Drákula se chystá odejít na odpočinek. Ale záležitost se vymkne všem přítomným z rukou a Drákula sám sebe a své přátele promění naopak v lidi. Hotel Transylvánie, Transformánie, 20:00 Nova Cinema. Nejvděčnější téma pro pořady na pokračování jsou ty neustálé vztahové propletence, které v případě nového seriálu České televize Na tělo mají vyústit ve sraz maturantů po 30 letech. Připravují se na něj kamarádi, ale jakoby do těchto příprav někdo schválně házel vidle. Konečně se odtajnil velmi tajný Liborův deník plný oplzlostí a urážek, který někdo zveřejnil na internetu. Na tělo 2010 ČT1. Na Nově vás pozvou ke sledování komediálního dramatu Něco za něco, ve kterém se do svízelné situace dostává Kateřina, která musí podstoupit transplantaci ledviny a nejlepším dárcem se zdá být její manžel. Zda náročnou operaci pro svou ženu podstoupí, uvidíte v komediálním dramatu Něco za něco ve 2020 na Nově. Přeji hezký páteční večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spán, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: Znalí posluchači našeho českého impulzu velmi dobře vědí, že pan Miroslav Donutil zahájil svou hereckou kariéru v Brně, totiž ve městě, kde vystudoval také vysokou hereckou školu. A po čase se přemístil do Prahy. Tak mnoho jeho obdivovatelů zajímalo, jak se s Pražáky zblížil a co na tom říkali ty, a co na to říkali ty, které opustil, tedy co na to říkali obyvatelé Brna. Tak si to pojďme poslechnout, já vám, přátelé, přeji krásné prožití nejen večera, který se už pomalu blíží, ale také víkendu, který je před námi, a v pondělí se budu těšit na shledanou.
1: To je jak v zoologické zahradě. Nádherně, jak kdyby byl bizon mezi volavkami.
2: Mně to přijde, že to je takový dotaz, který může padnout jenom v Brně, nezlobte se mě. Ale ta odvěká averze vůči Praze z Brna, která místama je samozřejmě i logicky podepřená, protože Pražáci v mnoha ohledech to Brno samozřejmě v jistém slova smyslu vždycky dokázali nějakým způsobem ošulit. To zase si nebudeme nic nalhávat. Ale ona, ta averze, je větší z Brna, jak z Prahy směrem k Brnu. I když i tam se najdou lidi, a když jsem nastoupil do angažmá, přišel za mnou jeden herec, který mě řekl, to víš, že herectví je trojí. Špatný, dobrý a v Brně, jo? Já jsem mu říkal, no nezlob se, já tě nemůžu napasovat ani do jedné kategorie. A od té doby je nám jasná mezi náma, ale já si myslím, že to je naprosto zbytečný, jako tuhletu averzi vzájemnou nějak posilovat, přestože jsem to taky zažil už na vlastní kůži, že jsem tady třeba parkoval auto s pražskou značkou a teď na mě chlápek z nákladňáku křičí, vy co tam parkuje, jsi normální nebo co? Co je ty číšku jeden? Co tam lezeš, čověči? Teď to máme vyhražený výstřel, odsa je normální, tělozní sandál, jsi normální nebo co? Já jsem vylezl z toho auta a on říkal, je dobrý den! Pocit, co tady děláte? To jsou rád, že vás vidím, teda. Ale no, ale počkejte, ale máte pražskou značku. No to jsou tři střihy v jedné větě. A přitom, jako, o co jde, že jo? Teď se to stejně jednou spojí, jak se to rozrůstá. Stejně z Bohunic do Prahy bude jezdit šalina a z jižního města bude jezdit tramvaj. Teď je to úplně jedno. Ta naše republika je tak srandovně malá, že to přejedete za půl dne celý. A jsem přesvědčený o tom, že jak v Brně, tak v Praze jsou stejně tak dobří a stejně tak špatní lidi. Mně to vůbec nedělá problém žít v Praze a stejně tak mi nedělá problém být za chvilku v Brně a být tady, kde se cítím doma co nejčastěji, protože tady mám rodinu, kamarády a rád se sem vracím. Život mezi Pražáky, abych vám odpověděl na váš dotaz, mi nečiní problém.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor a hlavně miláčku, prosím tě, večer až

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Pěkný večer. Petr Pavel bude u voleb za týden chybět. Prezident totiž bude na soukromé zahraniční cestě. Nezúčastní se tak hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Černouček. Na webu to oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Doplnil, že prezidenta chyba v plánování mrzí. Do Senátu se letos v Pavlově volebním obvodu nevolí. Prezident podle vyjádření hradu odjel dnes. V pracovním programu bude pokračovat v pondělí 19. října přijetím velvyslanců. Obecné ohrožení. S takovou ostřejší právní kvalifikací policie prověřuje zamoření vody u Odoleny vody olovem. Ještě v úterý přitom policie uváděla mírnější právní kvalifikaci. Tehdy oznámila zahájení úkonu trestního řízení pouze pro možné poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Česko se dneska stane místem ilegálního tuningového srazu. Nejčernější scénář policistů předpokládá několik tisíc vozidel, která mají přijet ze všech světových stran. Dnes zamíří do Prahy, zítra do Brna.
2: Policisté kvůli tuning srazu obšancují celou republiku. Dopravní policista Jiří Tichý upozorňuje, že k účastníkům akce budou nemilosrdní. Auto s nedovolenými úpravami nemá podle něj na silnici co dělat.
3: Jim hrozí zadržení osvědčení o registraci a zákaz další jízdy. Můžeme to řešit případně na místě, je tam sankce do 3 500, je tam za to 6 bodů do karty řidiče.
2: Ilegální sraz závodáků se v posledních letech konal i v jiných zemích v Evropě a obyvatelé v jeho dějišti to často odnášeli hlukem nejen v době nočního klidu. Třeba policisté v hlavním městě se tak vybavili novým hlukoměrem, který si pochvaluje ředitel tamních strážců zákona Petr Matějček.
4: Vzhledem k tomu, že to jsou vozidla všecko milionové hodnoty, tak samozřejmě oni si hlídají to, aby měli technický stav v pořádku všecko. Akorát ten hluk byl do té současné doby neměřitelný.
2: V akci bude taky vrtulník s termovizí, drony a kvůli očekávané spoustě řidičů ze zahraničí čeká mimořádná směna i na příslušníky cizinecké policie.
1: Důvěry, osamělosti i špatného zdraví seniora zneužila dvojice mužů na Trutnovsku. Starému muži se vetřeli do přízně, přesvědčili ho o své dobrosrdečnosti a postupně ho okrádali. Za několik měsíců ho připravili o majetek i peníze v celkové hodnotě zhruba 5 milionů korun. Oba teď navrhli kriminalisté obžalovat z podvodu a z pronevěry. Zítra má být slunečno, ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech můžou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Naměříme kolem 22 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9. Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

když obchodník má v erbu krám, tak trosečník má z prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klas.

0: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
1: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
0: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhodnice. Honice, Kotobuzi 330, Čestlice.
3: Rádio Český impuls.

0: Český impuls. Zprávy v 19.
1: Pěkný večer. Hasiči by měli mít speciální týmy pro velké krizové události. Plánuje to nový generální ředitel hasičského záchranného sboru Martin Legner. Speciální jednotka složená z odborníků z praxí by mohla vzniknout do poloviny příštího roku. Cílem podle Legnera je, aby pomáhala při rozsáhlých požárech, povodních, ale i dalších mimořádných událostech.
2: Musíme být připraveni ne na události, které známe z minulosti, ale i na rozsáhlé mimořádné události a krizové situace, které mohou mít úplně jiný charakter a rozsah. Proto se chci věnovat modernizaci systému ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Měly by to být týmy složený opravdu z odborníků, z praxí. Na nich by se měl postavit ta konstrukce toho krizového řízení.
1: Nový šéf hasičů také plánuje rozšiřovat personální stavy. Do 5 let by podle něho mohlo přibýt až 900 tabulkových míst. Agresoři se čím dál častěji obracejí na linku bezpečí. V posledních letech přibývá volání, kdy se sám násilník svěří se svým nutkáním někomu ublížit. Podle vedoucí odborných služeb linky bezpečí Hany Píšové se většinou krizovým interventům daří takový čin násilníkovi rozmluvit.
3: Mají nějaké myšlenky na to, že by ublížili nejenom sobě, ale třeba i jiným lidem a někomu ve svém okolí, nebo mluví třeba i o tom, že mají myšlenky na to, že chtějí ohrozit nějaký větší počet lidí, například někde na náměstích, na trzích a podobně. My se snažíme vlastně zjistit vždycky, co zatím je, co ty klienty k tomu vede a snížit tu jejich krizi.
1: Linka bezpečí garantuje volajícím anonymitu. I proto se agresoři k takovému hovoru snáze odhodlají. V Plzni budou mít své místo lidé s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Do 2 let tam vznikne stacionář pro 36 klientů, který bude provozovat Diakonie Západ. Vyjde na 198 milionů korun bez DPH. Pro rodiny je důležité, že půjde o denní službu s pravidelným provozem. Radní města Jiří Šrámek agentuře ČTK řekl, že fungovat bude zařízení od 7 hodin ráno do 4 odpoledne. Nike chystá další propouštění. Americký výrobce sportovního oblečení a obuvi tak plánuje do 5 let ušetřit v přepočtu 54 miliard korun. Kolika zaměstnanců se změny dotknou, zatím společnost neuvedla. Rozhodování o konkrétních pozicích má začít příští rok. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno čekáme v severozápadní polovině Čech mlhy nebo nízkou oblačnost. Naměříme do 24 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

žen, co se rovnají mé dívce in. Dá mi voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen, nemůže být nad krásnou N. Má bílou pleť jako sníh za

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na lexus.cz.
2: Český impuls.

všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět a tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí, lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48 i rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem

Nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom náhoda.

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy, too comfortable to take off.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Český impuls.

0: každý večer v rytmu country. Rádio Český impuls.
1: Kdybys žil po druhý, čím bys byl? Kdybys žil po třetí, čím bys byl?
2: Byl bych dál tím, co jsem, a co víc chtěl bych jen, když mi dá slunce mít dobrej den.

0: 20.
1: Pěkný večer. Provoz na Pražském okruhu zkrouhne pravidelná údržba. Ředitelství silnic a dálnic za hodinu omezí provoz v tunelech Lochkov a Cholupice. Až do nedělního poledne bude otevřený vždy jen jeden tubus v režimu 2+1. Mluvčí správce silnic agentuře ČTK řekl, že ve druhém bude probíhat servis dopravních technologií a úprava betonového povrchu. Údržba těchto tunelů probíhá pravidelně 6x do roka. Z toho 5x zůstávají otevřené v omezeném provozu. V případě letní údržby jsou tunely zavřené a řidiči musí jezdit objížďkou. Lochkovský a Cholupický tunel, známý také jako Komořanský, jsou součástí jihozápadní části Pražského okruhu, která propojuje dálnici D1 a D5. Denně tam projedou desítky tisíc aut, o víkendu je intenzita provozu nižší. Tělo nalezené ve Frýdku Místku patří pohřešované 38leté ženě. Potvrdila to dnes policie. Po matce dvou dětí pátrala téměř měsíc. Její tělo policisté objevili včera večer ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Na místo nálezu je dovedly kamerové záznamy. Už dřív kriminalisté řekli, že pohřešovaná žena nebyla před svým zmizením v dobrém psychickém stavu. Podle šéfa moravskoslezských policistů Tomáše Kužela museli totožnost pohřešované potvrdit testy DNA.
2: Dnes ve 12 hodin v poledne jsme se dozvěděli od odborníků, že tělo, které jsme včera našli při pátrací akci, je tělo pohřešované Jany Šerejníkové, která byla pohřešovaná od 3. září letošního roku. Na celebici dále ještě policie České republiky bude pracovat. Zkoumáme v současné době i způsob úmrtí.
1: O přesných příčinách úmrtí nechtěli policisté spekulovat. Potvrdili ale, že v blízkosti těla našli nože, které zmizely z domácnosti pohřešované. Zároveň zatím nevyloučili ani cizí zavinění. Železničáři na Slovensku se připravují na nápor cestujících. Vláda totiž kvůli vysokým cenám paliv schválila poloviční jízdné, které může výrazně zvýšit zájem o vlaky.
3: Železniční dopravca posilňuje vybrané spoje, monitoruje predajné systémy a cestujícím odporúča kupovať lístky v predstihu. Očakáva výrazný nárast počtu cestujúcich, najmä počas piatka. Vládne opatrenie sa totiž vzťahuje nielen na základné, ale i všetky platené zľavnené lístky vo vlakoch druhej triedy. Pri autobusoch zaplatia polovicu ceny iba cestujúci, ktorí nemajú žiadne zľavnené cestovné. Vláda chce takto dostať čo najviac ľudí z aut do vlakov a autobusov.
1: Španělští poslanci zamítli větší ochranu nájemníkům. Odmítli totiž dva dekrety, kterými to vláda chtěla zajistit. Vláda socialistického premiéra Pedra Sancheze je schválila po vystěhování seniorky v Madridu, což vyvolalo v celé zemi protesty. Pro Sancheze je dnešní hlasování výrazným neúspěchem. Opozice i někteří provládní politici požadují předčasné volby, které dosud premiér odmítal. Píší o tom španělská média. V zemi nadále pokračují protesty za důstojné bydlení. Zítřek má být slunečný, ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se mají rozpouštět. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 22 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy, too comfortable to take off.

Bavte se. Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

0: jedna.
1: Na Frýdeckom Místecku se pohybuje medvěd. V okolí Nýtku šelmu podle serveru Novinky.cz zachytili fotopasti myslivců. Podle jejich záznamů se zvíře v oblasti vyskytuje už po dobu několika týdnů. Zatím ale nikoho medvěd neohrožuje a nespůsobil ani žádnou škodu. Vystačí si s tím, co najde v lese. Jedl třeba jablka nebo oves a zavítal i ke krmení pro spárkatou zvěř. Podle odborníků jde nejspíš o mladší kus, který se vydal hledat svoje teritorium. Webové stránky a aplikace Justice jsou zpátky. Po několika denním výpadku jsou opět plně dostupné. Vyplývá to z večerního sdělení Ministerstva spravedlnosti na síti X. Technické potíže se podařilo podle rezortu odstranit. Výpadky se týkaly například justiční databáze Infosoud, Infojednání a elektronické úřední desky. Mimo provoz byly také weby Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Do země u Václavic na Benešovsku se zarily stroje. Stavbaři tam začali razit průzkumnou štolu pro tunel prostřední vrch na budoucí středočeské části dálnice D3 v úseku mezi Václavicemi a Voračicemi. Štola by měla měřit přes 800 metrů a povede až 42 metrů pod zemí. Podle šéfa ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla je cílem zjistit, jaké jsou v místě geologické podmínky.
2: Ta průzkumná štola je důležitá pro to, abychom dokázali co nejlépe zpracovat zadávací dokumentaci stavby vlastně budoucímu zhotoviteli tunelu, dát co nejvíce informací o tom daném prostředí, zvláště tam, kde to prostředí je velmi komplikované, a to je přesně zde.
1: Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že středočeskou D3 začne stavět v roce 2028. Samotná výstavba dálnice by pak měla podle odhadů trvat 4 roky. 2 roky po ničivé povodni začala oprava železniční trati mezi Opavou a Hlučínem. Úsek je stále nefunkční. V městské části Malého Štice se teď připravují příjezdové cesty a staveniště. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, demolice těžce poškozeného mostu přes řeku Opavu je naplánovaná na 5. až 8. října.
3: Nejen pro Malého Štice, ale i pro celý region je to dobrá zpráva, že se po 2 letech konečně začíná něco dít. Získání potřebných povolení nebylo však jednoduché kvůli složitým stavebním zákonům. Nová estakáda nebude jen náhradou zničeného mostu. Kromě řeky překlene i část záplavového území a koleje povedou o metr výše než dosud. Jinými slovy, nové řešení reaguje na zkušenosti ze září 2024, kdy trať mezi Opavou a Malými Hošticemi patřila k nejvíce poškozeným. Směrem na Hlučínsko stále ještě jezdí náhradní autobusy. Vlaky by se tady měly vrátit koncem příštího roku. Eva Panošová, Rádio Impuls Opavsko.
1: A podíváme se i na hokejové výsledky. Dnešní program nabídl celkem 6 utkání 7. kola Extraligy. Třinec vyhrál nad Litvínovem 3-1, Vítkovice podlehly Karlovým Varům 0-3. Kometa Brno po nájezdech porazila Mladou Boleslav 3-2, Liberec si poradil s Olomoucí 2-0. Kladno po nájezdech prohrálo s Hradcem Králové 3-4 a Pardubice Plzeň porazili 4-2. Zítra čekáme sluníčko a teploty mezi 20 a 24 stupni. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech mají vyskytovat místní mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se ale budou rozpouštět. Ze zpráv je to všechno. Hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají, kam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají, pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej, vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Nelegální tuningový sraz začal. V pražských Čakovicích se večer sjeli stovky vozů na parkovišti u hypermarketu Globus. Policie zajišťuje bezpečnost a bude řešit případné přestupky. Pro agenturu ČTK o tom ujistil pražský policejní mluvčí. O konání ilegálního srazu informovala policie předem. Zítra má akce proběhnout v Brně. Sjezdů se můžou zúčastnit až tisíce tuningových aut. Policie to zjistila zejména ze sociálních sítí a nachystala kvůli tomu rozsáhlé bezpečnostní opatření. Podobná akce se v minulých letech uskutečnila v jiných evropských zemích a vždy podle policie doprovázelo rozsáhlé a zásadní ohrožování bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku. Účastníci organizovali nelegální závody, cíleně blokovali dálnice i další silnice. Snažili se blokovat policejní auta, kradli dopravní značení a používali pyrotechniku. Hasiči by měli mít speciální týmy pro velké krizové události. Plánuje to nový generální ředitel hasičského záchranného sboru Martin Legner. Speciální jednotka složená z odborníků z praxí by mohla vzniknout do poloviny příštího roku. Cílem podle Legnera je, aby pomáhala při rozsáhlých požárech, povodních, ale i dalších mimořádných událostech.
2: Musíme být připraveni ne na události, které známe z minulosti, ale i na rozsáhlé mimořádné události a krizové situace, které mohou mít úplně jiný charakter a rozsah. Proto se chci věnovat modernizaci systému ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Měly by to být týmy složený opravdu z odborníků, z praxí. Na nich by se měl postavit ta konstrukce toho krizového řízení.
1: Nový šéf hasičů také plánuje rozšiřovat personální stavy. Do 5 let by podle něho mohlo přibýt až 900 tabulkových míst.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Železničáři na Slovensku se připravují na nápor cestujících. Vláda totiž kvůli vysokým cenám paliv schválila poloviční jízdné, které může výrazně zvýšit zájem o vlaky.
3: Železniční dopravca posilňuje vybrané spoje, monitoruje predajné systémy a cestujícím odporúča kupovať lístky v predstihu. Očakáva výrazný nárast počtu cestujúcich, najmä počas piatka. Vládne opatrenie sa totiž vzťahuje nielen na základné, ale i všetky platené zľavnené lístky vo vlakoch druhej triedy. Pri autobusoch zaplatia polovicu ceny iba cestujúci, ktorí nemajú už žiadne zľavnené cestovné. Vláda chce takto dostať čo najviac ľudí z aut do vlakov a autobusov. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Fotbalisté Jablonce jsou v osmifinále MOL Cupu. Ve třetím kole domácího poháru zvítězili 1-0 na hřišti druholigové Dukly Praha. Osmý tým nejvyšší soutěže a účastník konferenční ligy Duklu nepustil do žádné gólové šance. Severočeši se stali 15. jistým účastníkem osmifinále. Z programu třetího kola tak zbývá odehrát poslední zápas. Jihlava až na konci října bude hostit Plzeň. Z prvoligových celků dosud ze soutěže vypadla jen Sigma Olomouc. Zítra má být slunečno, ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech můžou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se budou rozpouštět. Naměříme kolem 22 stupňů. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: V pražských Čakovicích ilegálně duní upravená auta. Na nelegálním tuningovém srazu se podle odhadu policie sjelo až 1000 aut a 2500 lidí. Zatím muži zákona nezaznamenali žádné zásadní problémy. Zítra má obdobná akce proběhnout v Brně. V minulých letech se uskutečnila v jiných evropských zemích a vždy je podle policie doprovázelo rozsáhlé a zásadní ohrožování bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku. Kromě nelegálních závodů třeba účastníci cíleně blokovali dálnice i další silnice a používali pyrotechniku. V Česku se objevil nebezpečný parazit. Veterináři potvrdili výskyt svalovce u prasete divokého pocházejícího z Maďarska. V tiskové zprávě o tom informuje státní veterinární správa. Divočáka dovezli do zvěřinového závodu v Karlovarském kraji. Přítomnost larev parazita u něj potvrdilo vyšetření ve státním veterinárním ústavu v Praze. Veterináři při této příležitosti připomínají povinnost vyšetřovat všechnu ulovenou černou zvěř na přítomnost trichinel. Tělo nalezené ve Frýdku Místku patří pohřešované 38leté ženě. Potvrdila to policie. Po matce dvou dětí pátrala téměř měsíc. Její tělo policisté objevili včera večer ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Na místo nálezu je dovedly kamerové záznamy. Už dřív kriminalisté řekli, že pohřešovaná žena nebyla před svým zmizením v dobrém psychickém stavu. Podle šéfa moravskoslezských policistů Tomáše Kužela museli totožnost pohřešované potvrdit testy DNA.
2: Dnes ve 12 hodin v poledne jsme se dozvěděli od odborníků, že tělo, které jsme včera našli při pátrací akci, je tělo pohřešované Jany Šerejníkové, která byla pohřešovaná od 3. září letošního roku. Na celebici dále ještě policie České republiky bude pracovat. Zkoumáme v současné době i způsob úmrtí.
1: O přesných příčinách úmrtí nechtěli policisté spekulovat. Potvrdili ale, že v blízkosti těla našli nože, které zmizely z domácnosti pohřešované. Zároveň zatím nevyloučili ani cizí zavinění. Podzimní tradice ve Spojených státech nabývají gigantických rozměrů. Na jezerech ve státech Oregon nebo Maine se každoročně pořádají takzvané dýňové regaty. Pěstitelé vydlabou tunové dýně, osadí je lodními motory a závodí v nich před zraky tisíců diváků.
3: Nejedná se přitom o žádný bizarní výmysl, ale o skutečnou tradici. Pěstitelé se totiž se svojí rekordně velkou dýní nechtějí po měsících náročné práce jen tak rozloučit. Nejdříve z nich proto vyberou semínka, která se na trhu prodávají i za stovky dolarů. Teprve po odjetí celého závodu pak obří plody poslouží jako krmivo pro zvířata v zoologických zahradách. Extrémní variantu rozloučení pak zvolil současný světový rekordman, Američan Gary Christensen. V dýňovém kajaku napádloval neuvěřitelných 94 kilometrů. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Alžírští poslanci schválili tvrdý zákon. Včera přijali návrh, který umožňuje v některých případech uložit za žhářství trest smrti. Dnes to napsala agentura AP s tím, že zákon ještě musí projednat senát. Alžírsko od roku 1993 dodržuje moratorium na vykonávání poprav. Soudy ale v tomto období tresty smrti uložily, a to především v případech týkajících se terorismu. Podle návrhu zákona může být absolutní trest uložený tomu, kdo úmyslně založí požár v lese, háj nebo na poli. Agentura AFP uvedla, že zákon počítá s trestem smrti také pro toho, kdo jakýmkoliv způsobem unese dítě, mučí ho, zohaví ho nebo ho sexuálně napadne. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno čekáme v severozápadní polovině Čech mlhy nebo nízkou oblačnost. Naměříme do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději už nikdo nedívá.

Tak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

chcete-li, přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci toho

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně...
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Vláda Andreje Babiše ustála ve sněmovně i druhý pokus opozice o vyslovení nedůvěry. Pro svržení kabinetu hlasovalo 83 opozičních poslanců z potřebných 101. Proti bylo 94 zákonodárců koalice. Třídenní schůze s více než 27 hodinami rozpravy se konala krátce před obecními a senátními volbami. Opozice vládě vyčítala vysoký schodek rozpočtu, neplnění slibů nebo Babišův střet zájmů. Zatímco zástupci koalice označili jednání za předvolební kampaň opozičních stran. Turecká nízkonákladová společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a skupiny Smartwings za zhruba 3,8 miliardy korun. Transakce se uzavřela po získání všech regulatorních povolení, včetně souhlasu českého antimonopolního úřadu, který si vymínil postoupení části letních slotů na lince mezi Prahou a Antalií konkurenci. Spojená flotila čítá přes 175 letadel a dalších 140 má objednáno. Značka Smartwings na trhu zůstává a podle mluvčí aerolinek bude pokračovat ve svém dosavadním provozu i službách pro cestující. Babí léto těší leckoho, radost z něj ale nemají vodohospodáři. Na jihu a východě Moravy například totiž ještě prohlubuje letošní velmi výrazné sucho.
2: Na 40% monitorovacích stanic povodí Moravy je teď aktuálně stav sucha. Mimochodem v centru zájmu je 3800 km vodních toků a 30 přehrad. Nebýt právě přehrad, které už od jara navyšují stavy říček a řek, byla by situace ještě hodně závažnější. Jana Kučerová z povodí Moravy přidává zajímavost. Zhruba tak toto vypadalo i mezi lety 2015 až 18. To byly 4 vele suché roky. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Ministerstvo obrany zrušilo tender na 185 obrněných vozidel za téměř 25 miliard korun s odkazem na ekonomické okolnosti. Zakázka měla zajistit techniku pro ženisty, zdravotníky i vojenskou policii. Opozice krok ostře kritizuje a varuje před oslabením armády i závazků vůči NATO. Podle analytiků a zástupců koalice ale projekt dlouhodobě provázely problémy s financováním, nejasnou dokumentací a nereálnými technickými požadavky armády. Jestli ministerstvo vypíše novou soutěž na kup odloží nebo osloví konkrétního výrobce přímo, zatím neoznámilo. Americká odsouzenkyně na smrt přežila svou popravu. Vražetkyni Christy Pajkovou nezabily ani dvě dávky ze smrtící injekce. Může zatím stát hned několik důvodů.
3: Na látku ve smrtících injekcích si totiž může člověk vytvořit odolnost, a to za pomocí různých drog. Soudní lékař Jiří Hladík Rádiu Impuls řekl, že je známe jako opioidy. Patří mezi ně třeba heroin.
4: Závislí na těchto látkách, tam vzniká tolerance, takže jsme jsou podstatně vyšší dávky, ale nepředpokládám, když je někdo v celé smrti, že tam může zneužívat tyhle ty látky.
3: Další odborník, toxikolog Viktor Voříšek, ale Impuls upozornil na to, že se s neúspěchem při popravě za pomocí chemických jedů nesetkává poprvé a nabídnul hned několik variant, jak mohla Christy Pajková uniknout trestu smrti.
5: Máte člověka, který to přežije, má nějakou genetickou výbavu, pak jsou tam ty technologické věci, mohli to mít třeba uložený.
3: Po nepovedené popravě skončila Christy Pajková v nemocnici. Co za neúspěšným trestem smrti stálo, rozkryje definitivně až vyšetřování, které nařídil guvernér státu Tennessee. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě očekáváme i ojediněle slabé přehánky, k večeru bude oblačnosti ubývat. Naměříme 20 až 24 stupňů, na západě spíš jen do 21. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

řekl bych, snad tu schází mě a snad tu schází ty, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec

proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Provoz na Pražském okruhu skrouhne pravidelná údržba na většinu víkendu. Ředitelství silnic a dálnic večer omezilo provoz v tunelech Lochkov a Cholupice. Až do nedělního poledne bude otevřený vždy jen jeden tubus v režimu 2+1. Mluvčí správce silnic agentuře ČTK řekl, že ve druhém bude probíhat servis dopravních technologií a úprava betonového povrchu. Údržba těchto tunelů probíhá pravidelně 6x do roka, z toho 5x zůstávají otevřené v omezeném provozu. Lochkovský a Cholupický tunel, známý také jako Komořanský, jsou součástí jihozápadní části Pražského okruhu, která propojuje dálnice D1 a D5. Denně tam projedou desítky tisíc aut. O víkendu je intenzita provozu nižší. Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 popustí své zásoby nafty a ropy. V příštích 4 měsících koordinovaně uvolní 100 milionů barelů. V prohlášení zveřejněném předsednickou Francií se na tom včera shodli lídři států. Z dokumentu nevyplývá, které země uvolní jaké množství. Ceny nafty se v poslední době v důsledku války vedené americkou stranou a Izraelem proti Íránu a ruské agrese proti Ukrajině prudce zvýšily ve Spojených státech, v Evropě i jinde. Skupina G7 včera Írán vyzvala, aby upustil od blokády Hormuzského průlivu. Uvedla také, že sankce vůči Rusku zachová a zároveň se bude snažit, aby se na trzích s palivy projevovaly co nejméně.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Hasiči by měli mít speciální týmy pro velké krizové události. Plánuje to nový generální ředitel hasičského záchranného sboru Martin Legner. Speciální jednotka složená z odborníků z praxí by mohla vzniknout do poloviny příštího roku. Cílem podle Legnera je, aby pomáhala při rozsáhlých požárech, povodních, ale i dalších mimořádných událostech.
2: Musíme být připraveni ne na události, které známe z minulosti, ale i na rozsáhlé mimořádné události a krizové situace, které mohou mít úplně jiný charakter. Rozsah. Proto se chci věnovat modernizaci systému ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Měly by to být týmy složený opravdu z odborníků, z praxí. Na nich by se měl postavit ta konstrukce toho krizového řízení.
0: Nový šéf hasičů také plánuje rozšiřovat personální stavy. Do 5 let by podle něho mohlo přibýt až 900 tabulkových míst. Železničáři na Slovensku se připravují na nápor cestujících. Vláda totiž kvůli vysokým cenám paliv schválila poloviční jízdné, které může výrazně zvýšit zájem o vlaky.
3: Železniční dopravca posilňuje vybrané spoje, monitoruje predajné systémy a cestujícím odporúča kupovať lístky v predstihu. Očakáva výrazný nárast počtu cestujúcich, najmä počas piatka. Vládne opatrenie sa totiž vzťahuje nielen na základné, ale i všetky platené zľavnené lístky vo vlakoch druhej triedy. Pri autobusoch zaplatia polovicu ceny iba cestujúci, ktorí nemajú žiadne zľavnené cestovné. Vláda chce takto dostať čo najviac ľudí z aut do vlakov a autobusov. Josef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Hokejisté Kladna pokračují ve smolné šňůře. V utkání 7. extraligového kola prohráli s Hradcem Králové 3-4 po samostatných nájezdech a připsali si 4. porážku v řadě. Hokejisté Pardubic večer vyhráli nad Plzní 4-2 a naopak šlo o jejich 4. vítězství za sebou. 2 góly a asistencí se na tom podílel útočník Roman Červenka, který si tak upevnil vedení v kanadském bodování soutěže. V ostatních včerejších duelech vyhrál Třinec nad Litvínovem 3-2, Vítkovice podlehli Karlovým Varům 0-3, Kometa Brno po nájezdech porazila Mladou Boleslav 3-2 a Liberec si poradil s Olomoucí 2-0. Dnes čekáme sluníčko a teploty mezi 20 a 24 stupni. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech mají vyskytovat místní mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se ale budou rozpouštět. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Kup mi den, kup mi noc.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let s

0: Impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Například východ slunce a vítr.

Mobilní operátory zaměstnávají podvodníci. Kvůli nim začaly blokovat některé služby, které využívají prémiové SMSky. Operátoři tak reagují na desítky stížností uživatelů. Dosud zastavili 8 problematických služeb. Oznámila to Asociace provozovatelů mobilních sítí. Na kauzu před několika dny upozornil novinář Janek Rubeš z YouTube kanálu Kluci z Prahy. Jde o případy, kdy si člověk nevědomky pomocí prémiové SMSky aktivuje opakovanou platbu. Někdy si pak ani nemusí všimnout, že se mu drobné částky účtují. 2 roky po ničivé povodni začala oprava